pracovat a necháme čas kolem nás ubíhat. Je skoro půlnoc, já bych tě chtěl moc,

0: Hit Radio.
1: Let's see you. Come on, let's go.

0: dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
1: Hi, this is Ed Sheeran.
2: Hi, this is Madonna.
3: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia. On air.
2: Online.
3: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
4: Krásné středeční ráno, je přesně 6 hodin a jsou tu první zprávy s Filipem Ličkem, vítejte u nich. Pozor na internetové podvody, které vám z účtu mohou začít pravidelně vysávat peníze. Bezpečnostní experti varují před triky, kdy podvodníci pod záminkou jednorázové platby za pár korun nebo stažení dokumentu nenápadně aktivují skryté měsíční předplatné. Lidé si menších odchozích částek často dlouho nevšimnou a proto policie a banky radí, pečlivě čtěte podmínky před každým zadáním karty na internetu. Pravidelně kontrolujte výpisy z účtu a v případě podezřelých transakcí ihned kontaktujte svou banku. Společnost Baťa příští rok postupně ukončí výrobu obuvi v závodě v Dolním Němčíně na Uhersko-Hradišťsku, který je jedinou továrnou obuvnického gigantu ve střední Evropě. Provoz v závodě, kde se vyrábí obuv od roku 1970, není podle firmy rentabilní. Její rozhodnutí o ukončení provozu se dotkne 92 zaměstnanců. A pojďme také na sport. Hokejisté Třince i v šestém kole Extraligy naplno bodovali a po výhře nad Kladnem 6-4 vedou tabulku Extraligy s tříbodovým náskokem před Pardubicemi, které porazili České Budějovice 5-2. Třetí je po vítězství nad Mladou Boleslaví 4-1 plzeňská Škoda. Boleslavští tak spadli na poslední místo, odkud se po triumfu v Olomouci 4-3 vymanili Vítkovice. Sparta prohrála po druhé za sebou, tentokrát v Hradci Králové 3-4 a Litvínov dokonal v nájezdech velký obrat proti Liberci a vyhrál 5-4. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
5: Stadion pro univerzitní hokej by mohl vzniknout na Pelc-Tyrolce. Původně se počítalo ze Štvanicí, to ale Praha 7 odmítla. Pro stadion vznikla studie a teď se začne připravovat projekt. Město podle radního pro školství, sport a volný čas Antonína Klecandy potřebuje i další sportoviště, zejména bazény, které jsou potřeba mimo jiné kvůli výuce plavání pro základní školy. Skoro jasné ráno, teploty kolem desítky, na okrajích města chladněji. Nadále ale slunečno a teplo, odpoledne většinou 22 až 24 stupňů a k tomu mírný vítr. Z Prahy Lucie Daňková.
3: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz.

0: Začíná snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Snídaně
1: šampionů. No a taky tady máme Filipa, jak jste slyšeli. Čau Filo.
2: Krásné ráno.
1: Ahoj Jasmin.
3: Krásnou středu, ahoj Michale.
1: Samozřejmě krásné ráno i vám. A všichni, kdo jste někdy zapojovali USBčko do počítače, to starý, tak víte, že to jde vždycky až na potřetí, jo? Jasmin tady zapojovala, já tě musím prásknout, já na tebe koukám, co se to děje, hledím teda. A Jasmin zapojuje nabíječku do telefonu, který má USB-C a jak víme, tak ta nabíječka funguje z obou stran, no a Jasmin to tam dala na potřetí, jo?
3: Spala jsem hodinu a půl a já mívám Lightning a ne C-čko, takže prostě nevím.
1: Počkej, pojďme to, já to taky zkusím.
3: Hledí, máčkni si tam ten čudlík a dej tam tu Miley Cyrus.
1: Pojďme na to, hezké ránko. Hit Radio City.

0: 6 minut, Miley Cyrus, Hit Radio, Michal, Jasmin, Filip, to jsme my tři, krásné ránko. Tak jakou máte náladu dnes takhle po ránku, co? Je středa, už vlastně tenhle týden docela utíká. Já mám teda v úterý, já jsem pořád o den pospátku, celkově pospátku, to je jedno. Tak.
1: No náladu, když bych to měla vzít jako od jedničky do, desítky, tak za mě třeba devítka. Fakt co mám hezky.
0: Devítka dobrá, já taky. Co Filip, jak je na to?
2: Já takhle, pro rádio 7 normálně trojku.
0: pojďme to rozdělit. Hele, pro rádio mám 10, jo, a pro sebe dneska tak 1,5. Já se cítím nějak takhle teda, kdybychom to měli zhudebnit.
1: Hobitek?
2: Je to těžký,
0: to víš, je nějaká firma, ne?
2: Je to těžký samozřejmě posluchačům říct, že máš náladu na 1 tady, jako což je to nejhorší, že jo? To si nemůžu dovolit. A to ani nemám, takže já to měním ještě pro rádio 9 a normálně 6.
1: Aha. Vy jste hrozný šmečka, já zůstávám na svý devíce, já jsem nelhala.
0: Taky devítka, devítka. Vždycky to může být obot lepší, no. Tak jak to máte vy takhle po ránu, středa, úplně už není, ne? Nebo...
1: Ne, ten byl v sobotu, ne? Prosím tě, nech úplně
0: nevím, na co se vymluví teda.
1: Dejte nám vědět, je minuta šampionů před náma, 60 sekund na zprávy od vás a chceme klasicky tři věci. Jak se jmenujete, odkud jste a teda tentokrát, jakou náladu máte 1 až 10 bodů s tím, že desítka je nejvíc?
0: Napište nám to na 777-937-777 SMS-kou a nebo přes WhatsApp. Jsme na to moc vydaví. Teď Samfeld, Jonas Blue na Hit Radio. Hezké ráno.

0: Samfeld, Jonas Blue, tohle jsou hity na Hit Radio, středa 6 hodin 11 minut, dobré ráno. Říkám si, že zeptat se vás na to, jak se máte, jakou máte dneska náladu, byla doslova trefa do černého, protože o tom je minuta šampionů. A přišla od vás neskutečně moc zpráv.
1: No hlavně jste v těch zprávách na nás strašně hodný, tak říkám předem, abyste si nemysleli, že si to vymýšlíme.
0: Jo, počkej, to jsou ty, co si vymyslela na začátku. To jsou ty z ChatGPT teda, jo? Tak jo, pojďme, jo. Minuta šampionů startuje právě teď.
1: Mára Přepepře, osmička a díky nám prý desítka.
0: Přepeřené, Lenka Rýmařov, vidí to na 9 z 10.
1: Evík Frýdek Místek, tak jak to je pracovně unavená čtyřka.
0: Honza Broumo, po ránu nálada na 4, když nás prý slyší, tak zlepšení na 10.
1: Zapomněl se prý i na semaforu, když se na nás zaposlouchal. Renča Super Středa dává 9.
0: Andrea Praha dává 10 a jde běhat.
1: Fanda z Dolního Bukovska má se super, díky nám, děkujeme.
0: Moje si Bukovská. Markéta Friedland, mám náladu úplně na huby, od včerejška mě sejří kolega.
1: Květa Děčín má 10, včera strávila odpoledne s 3,5letým vnoučkem a nabilí energii.
0: Stáňa Hrejkovice, nálada minus 10 po ránu, jinak to nejde, za hoďku bude líp, možná minus 9.
1: Andrea Litvínov, nálada na 10, řekla by i více, jak vstávala ve 3 ráno do práce, ale od zítra má dovolenou.
0: Radek Jihlava, mám se skvěle, řekl bych, cesta do auta tak za 3, srnky na silnici a pohodička za 10, díky.
1: Já vám chci něco říct, já tady pak schytávám bídu za ty městečka a obce, ale
0: myslíš Přepepře?
1: No ale to, a Bukovsko, ale to tam takhle píšete, jo, já to čtu jen, jak to je, já to jdu, neznám kolikrát.
0: Já se jdu podívat, kde jsou ty Přepeře, já se strašně omlouvám vám, kdo jste z Přepeří, Sever Čech, Jablonec, ani no jsou, jo, už to tak, vidím, Jablonce.
1: A Bukovsko?
0: Trosky. To je Bukovsko.
1: Bukovsko, no jo, tak Ježíš Maria, no, taky mistr tesař, že?
0: Já si myslím, že se od zítra budeme ptát na to, jak se jmenujete, a pak ať tam napíšete třeba, jakou máte náladu, protože ty města, začíná to být docela problém, jo? Jelen Magdalena, tak to jsou další hity pro vás všechny, kdo nás sladíte, kdo máte náhodou náladu?
1: Pro mě, nenech se.
0: Pane bože. Kdo máte náladu třeba od jedničky do pětky, tak by vám jí to mohlo zlepšit, a vy, kdo máte desítku, tak to je dobře. Tak pojďme na to. 6 hodin 13 minut, Jelen Hit Radio.

0: Tohle je Taylor Swift, Opelaj, ten Hit Radio, 6 hodin, 20 minut.
1: Tak schválně, neříkejte nám to, řekněte si to v hlavě pro sebe, ale kolik máte teďka peněz? Máte tu částku v hlavě? Výborně, tak teďka vám možná trošku zkazíme ráno.
0: To protože... u sebe anebo na účtě?
1: Na účtě, prostě co vlastníš, jo? Kolik máš peněz. Protože průměrný bohatství Čecha je údajně 380 tisíc korun. A pozor, jenom za loňský rok měl průměrný Čech zbohatnout o dalších 36 států. Já si říkám, kde těch dalších 36 mám já taky třeba.
0: Já bych chtěl vidět toho průměrného Čecha, no? Protože pane bože, když slyšíte průměrný Čech, jo, tak věříte tomu někdy, protože to máš. A průměrný plat v České republice a průměrná výška, průměrná délka, kolik máme naspořeno, kolikrát týdně se milujeme. Pane bože, mně se ještě nestalo, že bych byl v těchto tabulkách, jo? Protože podle mě průměrný Čech existuje jenom v nějaký excelovský tabulce.
1: Já nevím, kdo to dostává za nás, ty peňážky. My to nejsme.
0: Já jo, teda. Ty se chodí zadáčo, nebo jak? Jak to je? Ale tak vlastně ten průměr je krásná věc, že ono to je vlastně takový, když má soused 4 auta a ty žádný, tak vlastně máte dvě, že jo? Víš? Takhle funguje ten průměr, no. Tak jestli jste ten průměrný Čech, klidně nám napište. Já vám zatím pošlám další muziku. Welshly Arms pro vás. Průměrný, nadprůměrný, podprůměrný, prostě úplně pro vás všechny, kdo tady jste s náma. I Lady Gaga a taky aktuální doprava. Hezké ráno.
2: Dobré ráno, vám přeje Vasil Erdalis Ervasu. Přemýšlíte o rekonstrukci domu? Pomůžeme vám s ní. V říjnu a listopadu navíc 30% sleva na okna a dveře. Ervas.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od úterý v Lidlu mleté maso mix 1 kg za 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A z aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0,5 litru za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
5: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
6: No jasně, s MND to jde.
5: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 270 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
10: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Harmony toaletní papír 30 rolí za 139,90. Jaro prostředek na nádobí 2 kusy v balení za 139,90. A Somat kapsle domičky různé druhy za 269,90. Až do 6. října. Kaufland.
11: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně z hlavního města a okolí, hlásíte uzavírky na Praze Východ v Tehovci v ulici Na Návsí. Probíhají stavební práce, místo je neprůjezdné. No a na Praze Východ v Brandýse nad Labem v ulici Jiřího Volkra počítejte s omezením kvůli pracím na silnici.
12: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Radio City.

0: Ashley Arms, Legendary. Hit Radio snídaní šampionů přesně o 6:30. Já se musím ještě vrátit k minutě šampionů, kterou tady máme každý den v 6 hodin 10 minut, protože kdo nás sledíte třeba až teď, tak nevíte, že my se vás tradičně ptáme vždycky na něco, jo? Jak se jmenuje to, odkud jste a tak dále. A dneska bylo téma, jakou máte náladu od 1 do 10 a napsala nám Verča v těch 6 hodin 10 minut.
1: No.
0: Jsem na 9 náladu, nenechám si ji nikým zkazit. A teďka přišla asi před minutou zpráva. Jsem v práci, miláčku. K tomu pusinka a srdíčko, tak si říkám, a počkej, to, tak to asi není pro nás. Mm. Tak jestli nás slyší adresát od Verunky z Dobronic, tak Verunka už je v práci, teda jo. Tak jsme to vyřídili, posloucháte.
1: Ještě tu pusinku.
0: Poslouchat a srdíčko. Posloucháte Hit Radio snídaní šampionu. Filip má ranní update.
2: Ranní update.
3: Krásné ráno, pojďme na to. Pozor na opeřené záškodníky. Britská policie vyšetřovala neobvyklé vloupání, při kterém pachatel systematicky kradl klíče od aut a peněženky. Ukázalo se, že za sérií krádeží nestojí lidský lupič, ale domácí papoušek jménem Chico, který uloupené věci pečlivě schovával pod gauč jako poklad. Singapurské vládě dělá starosti, že občané tráví příliš mnoho času u počítače, smartfonu a tabletu. Rozhodla se proto odměňovat ty, kteří každý den stráví alespoň čtvrt hodiny s knihou. Zbohatnout se na tom však nedá. Za každé aspoň 15-minutové čtení dostanou 20 virtuálních mincí. Když jich nastřelí rovnou tisícovku, mohou je vyměnit za jeden skutečný singapurský dolar, což je ale v přepočtu ani ne 17 korun. Fanoušci bizarních rekordů hlásí další zářez. V Japonsku proběhla aukce na lístky na vůbec nejpomalejší jízdu vlakem na světě. Souprava ujede, přátelé, trasu dlouhou pouhé 3 kilometry za neuvěřitelných 5 hodin. A to proto, že strojvůdce zastavuje u každého stromu, aby si cestující prý mohli vyfotit veverky.
0: V jakém státě, že to bylo?
3: V Japonsku.
0: V Japonsku.
3: Tam mají nejrychlejší vlaky naopak i taky.
1: Proč vymýšlejí takový blbosti?
0: Ale já si myslím, no, u nás existují dopravy, který v tom primárně teda nesoutěží, ale dojedou ještě díl, nebo ještě později teda. Myslím si, že ty rekordy by mohly měřit tady u nás. Pojďme na 90. plnotučnou. Ale Prince Ital Joe Marky Mark, to vás bude bavit. Happy People. A další srdcovky, ty vám nabídne Jirka Pelnář mezi 12. a 13. 5 a 1 vaši. Tak hezké ráno, šampioni.

0: 6.39, ladíte Hit Radio, krásné ránko. Možná už jste někdy venku viděli pomalovaný kamínek, třeba na lavičce, u stromu, někde na výletě. Vy se ho můžete vzít, odnést ho o kus dál a nechat ho zase někomu dalšímu a tomu se říká kamínkování.
1: Teďka existuje ještě jedna verze, která navíc pomáhá pejskům. O co jde? Tak Super Zoo rozjelo svý charitativní kamínkování, kdy namalujete kamínek, donesete ho na nějakou prodejnu, někdo další si ho tam koupí a ty peníze poputujou na pomoc psím útulkům.
0: No a proč o tom mluvíme zrovna dneska? Protože tahle kampaň dneska končí a teďka přijde číslo, který se vám bude líbit, který je opravdu nádherný. Vy jste těmahle obyčejnýma pomalovanýma kamínkama dokázali pro pejsky vybrat neuvěřitelných, aspoň řekni to.
1: 3,2 milionu korun!
0: Wow, 3 miliony 200 tisíc na útulky díky kamínkům. Takže jestli jste nějaký namalovali, kupovali, anebo se do toho jakkoliv zapojovali, tak vám děkujeme, jste boží. A mimochodem, od teďka, já vždycky, když uvidím na zemi nějaký kamínek, tak si vzpomenu na to, jak jste skvělí, jak jste vybrali takových peněz. A to si zaslouží oslavit hudbou, muzikou, písničkou Petr Beč Project, Hey Now za malou chvíli, taky Alex Warren Ordinary pro vás všechny, kdo ladíte Hit Radio. Tak hezké ráno.
2: Dobré ráno, vám přeje Vasil Erdelis Ervasu. Přemýšlíte o rekonstrukci domu? Pomůžeme vám s ní. V říjnu a listopadu navíc 30% sleva na okna a dveře. Ervas.cz.

0: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
1: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
0: Vážně?
1: Já mám Lelosy na sobě celý den.
2: Lelosy. Too comfortable to take off.
3: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní. V Praze ve Strakonické ulici na úrovni Císařské louky směrem do centra narazilo osobní auto do sloupu. Počítejte s omezením provozu. No a největší zdržení vás teď čeká v Patočkově a v Brusnickém tunelu. Ztratíte tam po pojíždění až 10 minut.
4: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
5: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

0: Krásné ráno, zítra Adia 6.51, tohle je Alex Warren. Pojďme do Chicaga, tady dvě studentky objevily nový druh fosílie, starý 309 milionů let. A co je na tom hezký, že to pomenovali po svých maminkách, které se obě jmenujou Jean.
1: Nevím vlastně, jestli je to kompliment nebo ne, tak asi jo.
0: Takhle, oni se jmenují Jean, ale oni to pojmenovali Jean Repton Mazonensis. Takhle po mamince. A já si říkám, jak by to vypadalo, kdybychom třeba podle nás pojmenovali nějakýho tvora, tak u tebe by to bylo Jasminella vocalis.
1: Jo, to je dobrý.
0: Drobný tvor s hlasitým projevem.
1: To je dobrý náhodou.
0: Jasminella vocalis. Já bych mohl být Michalosaurus moderatus. No, vyhnulej tvor, který se probouzel vždycky ve 4.55 a vydával zvuky už od 6 od rána. To jsem já. A co bys byl ty, Fílo?
2: Já myslím, že to máš pro mě vymyšlený.
1: Taky jsem čekala, s tím přijdeš. Já jsem spíš přemýšlela, co by jako po nás pojmenovali, no. Jakože po tobě nějaký hmyz, podle mě.
0: Nebo kdybyste měli pojmenovat vaši tchýni podle nějaký fosílie, jo, jak by se to jmenovalo? U mě by to bylo třeba Renatus Krnovus Milius.
1: Počkej, ty to máš hodně promyšlený.
0: No tak já jsem si to připravoval. Já jsem si to nachystal. Jak byste pojmenovali vy svoji tchýni?
1: Já ji nechci urazit, já ji mám hrozně ráda.
0: Co Fíla?
2: Já jsem s tchýni taky v pohodě.
0: Já taky, já jsem taky řekl.
2: No, tak jelikož ty jsi to říkal podobně, jak ona se jmenuje taky Renata tchýně, to bude může být.
0: Takže tvoje tchýně je stejný druh, teda jako ta moje.
2: Přesně tak, ještě moje máma se jmenuje taky Renata.
0: Počkej, fakt?
2: No, opravdu.
0: Pane bože, to je Renata. Moje dívka se jmenuje taky Renata.
2: Neskutečný.
0: To je neuvěřitelné.
2: Renatka, přejeme krásné
0: ráno. Jak se jmenuje tvoje dívka, Jasmin? Pojďme na hity. Tohle jsou Train Drive-By a do sedmé, než vám tady Filipus dá další zprávu, tak taky Leony, By Your Side. Hezký ráno.

0: jméno.
1: Dobré ráno vám přeje Vasil Erdely z Ervasu. Přemýšlíte o rekonstrukci domu? Pomůžeme vám s ní. V říjnu a listopadu navíc 30% sleva na okna a dveře. Ervas.cz.

0: Ariana Grande.
1: It's Hozier.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. On air.
0: Online.
2: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Rádio.
3: Krásnou středu je minuta po sedmé a další zprávy s Filipem Lejčkem. Vítejte u nich. Na východním Slovensku museli do vlaku kvůli vlně vandalismu povolat policii a soukromou bezpečnostní službu. Vedení slovenských železnic k tomuto kroku přistoupilo po stovkách incidentů, při kterých vandalové ničili soupravy, rozbíjeli okna nebo ohrožovali bezpečnost cestujících. Přičemž nejhorší situace dlouhodobě panuje na trati mezi Prašovem a Lipany. OpenAI, tedy výrobce chatu GPT, těsně před plánovaným vydáním zjistil, že její nejnovější model Astra 6.1 nesplňuje požadované bezpečnostní standardy. Model měl být v některých ohledech lepší než jeho předchůdci. Při interních testech ale podle společnosti nezvládl dostatečně dodržovat zadané hranice a oprávnění. Už během uplynulého víkendu společnost pozastavila trénování svých nejnovějších modelů. A pojďme také na sport. Čeští fotbalisté v druhém utkání skupiny A3 Ligy národů prohráli doma s Anglií v dlouhém oslabení 0-2. Národní tým nedokázal bodovat ani ve druhém zápase pod novým španělským trenérem Santim Deniou a v sobotu podlel Chorvatsku 1-2. Před téměř vyprodaným Edenem dostal v 25. minutě červenou kartu Pavel Schulz a přesilovku za bronzové medailisty z letního světového šampionátu využili po změně stran Anthony Gordon s kapitánem Harrym Kaneem. Další zápas čeká Čechy v sobotu na půdě mistrů světa ze Španělska, kteří včera smetli Chorvaty 4-1. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
4: Večer bude slavnostně zahájena venkovní výstava Praha a Vídeň, města pro život. V průběhu celého října pak nabídne inspirativní vídeňská řešení, a to v oblasti rozvoje města. Zároveň připomene dlouholetou spolupráci obou metropolí. Expozici na nádvoří Domu u Zlatého prstenu zahájí v 17:30 v podvečer vernisáž. Ta bude zároveň oslavou 30 let od otevření vídeňské kanceláře v Praze. Ráno chladné, teploty kolem desítky, většinou skoro jasno, čeká nás slunečný a teplý den, odpoledne 22 až 24 stupňů. Z Prahy Lucie Daňková.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia CZ. Přes apku Rádia CZ. Vstal si. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
5: Jak to sviští ten týden, co? Hezké ráno.
6: Krásnou středu. Snídaně šampionů. Dneska je posledního září vlastně, ne?
5: Ano.
6: Je to tak?
5: Ano, to je pravda, to si pamatujeme my, kdo budeme tankovat až zítra, protože my jsme se o tom tady včera bavili, že od zítra bude zastropovaná cena paliv, tak já doufám, že dneska to pumpaři nevyženou o 6 korun nahoru, aby to nebylo ve finále ještě o 4 kačky dražší. Tak uvidíme, co se bude zítra dít, stále jezdíme na rezervu, jo? A stále jezdíte s Hitrádiem, taky s tím trávíte středeční ráno, to jsme moc rádi. Erik Fritz, Call on Me, tohle vás postaví na nohy. Mimochodem, viděli jste k tomu ten videoklip?
6: Ne.
5: Ne?
6: Dobrý, stojí to za to.
7: Tam tancujou holky takhle.
6: No tak jasně,
7: fitko,
6: tak když
7: fitko,
6: tam tancujou holky.
7: Jedu.
5: No počkej, tam je jeden kluk s nima teda. Tak.
7: Jo, to je pravda, to se mi líbilo.
5: To se mi líbilo. Call on Me, 704, Hitrádio, středa 30. září. Dobré ráno.

0: 0707, Hit Radio, krásné ráno. Erik Pritz.
1: Já se vám chci s něčím svěřit a pochlubit. My máme teďka v rodině takový pozdvižení. Můj bratr se vyslovil a s jeho přítelkyní se zasnoubili, jo.
2: A myslím, že Kuba se vyslovil, Ježiš, no, to nebo, že tvůj no. Kuba, že se teda konečně do toho...
1: Ne, brácha. Takže teďka už se chystá a plánuje velká veselka a svatba a je vlastně hrozný, jak ty se jako těšíš na ten prsten, dokud ho nedostaneš a nevíš, co všechno obnáší pak připravit tu svatbu, jo, kolik všechno stojí, takový věci, začneš se do toho jako hodně vžívat a máš naopak furt nervy. Tak já vás chci poprosit, jestli byste pomohli mojí švagroví a jestli byste nám sem nenapsali, co tak jako byla nějaká zbytečnost na té svatbě a co jste naopak podcenili a na co si dát pozor, jo? Ať se vyvarujem chyb.
2: Ten den tak strašně uteče, že je možná dobrý se vzít na úřadě a pak opít prase na zahradě, pozvat pár kámošů.
1: Počkejte, taky zvažovali no, upřímně, no, ale...
2: No, co se na svatbě podcení? Já teda svoji svatbu ještě neměl, ale protože už jsem jich pár navštívil, tak co můžu říct, největší peklo je, když ti dojde jídlo.
1: Mm-hmm.
2: Když tam je málo jídla, anebo naopak taky, když je to jídlo třeba není dobrý, jo, studená polívka, nebo extrémně slaný, když je, nebo suchý maso, no, takže jako za mě dobrý keťas je důležitý.
1: Co Fíla?
3: Víte co, já zase taky jsem svatbu neměl, ale jako host musím říct, že často se vlastně podává přípitek, ale oni to tam samozřejmě musí připravit a nalejt hrozně dopředu a ten sekt je potom jako teplej, což za mě není dobrý. Nevím, jestli to jde nějak vychytat, asi víc možná servírek, který by to nalili, takže to je taková drobnost, ale já teda, kdybych měl svatbu, abych trochu pozvedl úroveň, abych si vzal Michala Knejpa určitě tam jako DJ, protože ale ten je to umí rozjet.
2: Je to prostě o penězích, takže myslím si, že je to tvoje pití nalitý,
3: ano,
2: tak
3: určitě.
2: Samozřejmě, jo, čím víc lidí, tak tím víc toho stínou, jo, ale je to fakt o penězích, takže když tam bude běhat jedna servírka na svatbu, kde je 150 lidí, tak to bude teplý, jo. Takže je tam spoustu věcí, na které si dát pozor a spoustu věcí je potřeba nepodcenit, si myslím.
1: No, tak tu spoustu nám napište, jo, nám se to opravdu bude doma hodit, tak číslo k nám 777-937-777, co jste třeba podcenili a nebo co byla zbytečnost.
2: Eva Max, Kings and Queens, to jsou další hity, taky se staví Eva Farna, no a pak se k tomu vrátíme, tak čekáme na vaše zprávy, šampioni, hezké ráno.

0: Krásné ráno z Hitrádia, je přesně 7:45, s vámi Michal, Jasmin, Filip.
1: Prosili jsme vás tady o rady pro moji budoucí švagrovou, brácha jí požádal o ruku, řešíme doma teďka téma té svatby a chtěla jsem vědět, co za vás byla na svatbě nějaká zbytečnost, nebo co jste naopak podcenili a já vám chci předem říct, když se tak koukám na ty zprávy, díky za nic, ale něco se tam najde.
0: Ne, já teda musím říct díky za ty vaše zprávy, protože to by nás vlastně ani ve snu nenapadlo, co nám napíšete, jo, tak píše třeba Katka, ahoj, určitě je fajn nepodcenit dobré jídlo, pití a hudbu, ale tu nejatmosféru udělají lidé kolem vás. Svatbu jsme měli v srpnu, krásné ráno. Katka, tak, to je hezký. Nepomohlo ti to, ale je to hezký.
1: Pak je tady Petr, hlavně nepodcenit výběr nevěsty, protože pak je celá svatba zbytečná. Šťastně rozvedený Petr.
0: To začíná. Dobré ráno. Na mé svatbě byl zbytečný ženich. Bohužel jsem na to přišla až o pár let později, to píše Zuzka z Telče.
1: Romča, na mojí svatbě byla zbytečná moje nastávající tchýně. Už ta tchýně pár let není a žije se krásně. Ježíš, vy jste dokonalý.
0: Taky tady máme hlasovku od Haničky.
2: Dobré ráno, do snídaní šampionů. Tak to je ale krásný téma. A k tomu se teda vyjádřím. My jsme konkrétně na naší svatbě podcenili množství slivovice. A vzhledem k tomu, že jsme se i dopředu ptali všech účastníků svatby, co mají rádi za alkohol a co většinou pijou nebo co budou pít, aby jsme na to byli připraveni, tak jsme připraveni, jsme si mysleli byli, ale ukázalo se, že ta slivovice z Moravy byla tak strašně dobrá, že ji nakonec nebylo dost a vypilo se jí asi 10 litrů.
1: Tak to je teda ostrý.
3: Tak to je hnus.
0: To je dost. Taky píše Pavel, čus, neplánovat novomanželskou noc. Všichni jsou tak unavení, že není už na nic chuť, jenom jít spát.
1: A to si taky myslím, že je jako přeceňovaná věc, no, tak si to užijete jindy prostě.
0: Já teda občas musím říct ze zkušenosti, a když vidím ty ženichy takhle přes den a už jako třeba v 6 hodin se jim pletou nohy, už si říkám, chudák nevěsta.
1: No počkej, ženichy, jako taky jsem zažila nevěstu, co odpadla už ve 4 odpoledne a bylo to velký špatný, no, takže i holky za to umí vzít, no.
0: Ale prostě je to svatba, tak si to užij, že? Takže Jasmin jsme nepomohli, vy jste nás pobavili, snad naši posluchači pobavili i vás, kdo posloucháte a snad vás zabaví i další muzika. Tohle jsou Skript, hezké ráno.

0: Script, Super Heroes, Hit Radio a vy. Hezké ráno v 7.21. Už za necelou čtvrt hodinu budete opět soutěžit. Bude tu rychlá pětka, 5 000 korun na nákup sportovního oblečení. Detaily přidáme za chvíli, tak pokud byste chtěli soutěžit, rozhodně zůstaňte u rádia. Evanescence, další muzika pro vás, no a přidáme i dopravu, ať víte, jak to jezdí. Hezký ráno.
1: Dobré ráno, vám přeje Vasil Erdelis Ervasu. Přemýšlíte o rekonstrukci domu? Pomůžeme vám s ní. V říjnu a listopadu navíc 30% sleva na okna a dveře. Ervas.cz. Hit Radio.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. V Praze v Českobrodské ulici za sjezdem z Průmyslové směrem z centra zasahují hasiči a policie u nehody osobního auta. Počítejte s omezením provozu. No a na trase z Benešova na Prahu před nájezdem na D1 u Mirošovic se vytvořila více než 3-kilometrová kolona. Počítejte se zdržením.
1: Šťastnou cestu za každého počasí přeje Emil Frey, váš specialista na vozy Subaru s pohonem 4x4. www.emilfrey.cz.
2: Hit Radio City.

0: Přesně půl osmé, vy si dáváte středeční hitrádio, tohle je snídaně šampionů a Evanescence. Tak už za malou chvíli rychlá pětka, detaily přidáme hned po ranním updateu s Filipem.
1: Ranní update.
2: Krásné ráno, jdeme na to. Chyba, která se prodražila. Muž v USA si chtěl v aplikaci objednat k obědu sendvič za $12, ale špatně prokliknul množství. A domů mu místo jedné porce dorazilo rovnou 600 baget, které nakonec musel narychlo rozdat celé sousedské čtvrti a místní hasičské stanici. Bizarní aukce proběhla v Británii, kde dražitelé bojovali o plechovku s čerstvým venkovským vzduchem z vyhlášeného skotského národního parku. Dražba se zvrhla v obří souboj nostalgiku a kuriozita nakonec se sešla za přepočtu 1000 korun, přičemž výherce přiznal, že si ji vystaví v kanceláři jako antistresovou pomůcku. Věk je opravdu jen číslo. 80-letá babička z Německa se stala hitem sociálních sítí poté, co začala na internetu hodnotit moderní tetování. Její ostré, ale nesmírně vtipné glosy na účty mladých potetovaných lidí sledují už miliony uživatelů a někteří tatéři ji dokonce zvou do svých studií jako hlavní konzultantku.
3: Teďka jsou obecně nějaký babičky hodně trendy a i vařej, nebo dělají, že DJujou a takovýhle věci.
0: Tak nikdy není pozdě začít, nicméně to tetování si myslím, že je investice. Když si ve 20 necháš na zadek vytetovat malou růžičku, tak v 80 máš lopuch. Ale se vyplatí. Pojďme soutěžit rychlá pětka. Celý tento týden hrajete o voucher v hodnotě 5000 korun do Citizen.
3: To je kvalitní český oblečení, ideální do městský džungle, jak se říká. Tak pokud chcete, pište chci soutěžit na 777-937-777.
0: A pojďme si dát něco, co vás zabaví. Tohle je nejnovější Shakira a Burna Boy. Daida!

0: Shakira, Die Die, Burna Boy, tohle hit rádio snídaní šampionů, 7.36, hezký ráno šampionů. Jdem soutěžit. Rychlá pětka. Pět rychlých otázek a dneska za pět správných odpovědí můžete získat voucher v hodnotě 5 000 korun na nákup oblečení Citizen, stejně vlastně jako celý týden až do konce týdne. Tak, dostáváme je ve vysílání, je Domča. Domčo, hezké ráno.
1: Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Domča z Teplic, dobré ráno, ty jsi říkala, že jsi na cestě do práce, tak už jsi dorazila nebo ještě cestuješ?
1: Už jsem zaparkovala.
0: Takže na to budeš mít klídeček. No tak pět otázek a voucher v hodnotě 5 000 korun může být tvůj, jdem na to.
3: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
2: Vyjmenuj 3 věci, které najdeš v autě.
1: Volant, pedál a brzda.
2: Jo, stihla jsi.
3: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Domčo, budeš vědět, kolik je čtvrtina ze 100?
1: 25.
3: Mm-hmm. Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
2: Karlovy Vary jsou v Čechách, Slezsku nebo na Moravě?
1: V Čechách.
2: Ano.
3: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Jak se jmenuje zelený animovaný zlobr?
1: Šrek.
0: Mm-hmm. A poslední pětka.
2: V jaké hodnotě je voucher, o který právě teďka soutěžíš?
1: 5 000 korun.
0: Hezký. Domčo, je to tvoje, byla to rychlovka. Vlastně rychlá pětka dostala svému názvu.
1: Děkuju.
2: Moc ti gratulujeme.
0: Řekni nám, sedíš ještě v tom autě nebo už jsi v práci teda?
1: Jo, sedím v autě.
0: Tak my se ptáme, já jsem si říkal, že tam seš, že Jasmin se tě ptá, jaký 3 věci nejdeš v autě? A ty,
2: jak se tohle jmenuje?
0: To je volant vlastně. Domčo, poukaz v hodnotě 5 000 korun na nákup oblečení Citizen, to je tvoje, tak si to moc užij.
1: Děkuji moc krát, mějte se hezky.
0: Hezký den, čau, ahoj.
1: Ahoj.
3: Rychlá pětka ve snídani šampionů na Hit Radio.

0: Dan Bárta. On má hit na Hitrádiu 7.40. Nechali byste dneska něco venku bez prodavače a věřili, že za to lidi zaplatí? Proč se na to ptáme? Protože v obci Bochovice na Třebíčsku funguje samoobslužný prodej už druhým rokem. Můžete si tady prosím vás koupit dýni, spočítáte si útratu a buď hodíte peníze do kasičky, anebo zaplatíte QR kódem. A místní farmář říká, že lidé jsou poctiví a to teda čumím.
1: To teda taky čumím, to mi vyprávěl teďka můj Kuba, který jde svatojakubskou pouť z Portugalska do Španělska, takže už byl jeden den úplně mrtvej a měl strašný hlad a najednou jak zázrakem prostě Fata Morgana se tam objevil takový malinkatej krámek někde na ulici prostě. A bylo to přesně v tomhletom principu, že ty si něco můžeš vzít a zaplatit, ale kolik chceš, že dobrovolný příspěvek. A Kuba je poctivka, ten si nabral, zaplatil, ale říkám si přesně v Čechách, jak tohle tady funguje.
0: Tam je důležitý říct, že ty se bavíš o Portugalsku, což je jako úplně jako jiný svět, jo?
1: No to jsem řekla.
0: Což je, no právě, to říkám, ale tak bavíme se tady o Čechách. Já bych teda spíš víc věřil tomu, že někdo ukradne tu kasu, než tu dýni, jo.
2: Dobré ráno, vám přeje Vasil Erdelis Ervasu. Přemýšlíte o rekonstrukci domu? Pomůžeme vám s ní. V říjnu a listopadu navíc 30% sleva na okna a dveře. Ervas.cz.

0: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
1: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od úterý v Lidlu mleté maso Mix 1 kg za 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x půl litru za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní na příjezdu do Prahy po dálnici D5 směrem od Rozvadova, počítejte s pomalým provozem a přerušovanou kolonou v úseku od 6. kilometru po odbočku na Pražský okruh. No a zhruba 10 minut ztratíte v ranní špičce už tradičně na Nuselském mostě.
4: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hitrádiu.

0: Rádia.
1: Dobré ráno, zítra Rádia Moaneskin 7.54.
2: Pánové, pokud máte manželku a zároveň taky profil na Seznamce, tak je možná právě teďka správný důvod začít panikařit, protože se mluví o veřejné databázi ženáčů. A princip samozřejmě jasný, jednoduchý, aby při seznamování bylo jasno, jestli je ten týpek opravdu nezadaný, anebo jestli má doma manželku, dvě děti a tvrdí, že jenom zůstává díl v práci. No,
1: no já jsem v klidu a žádný takovýhle sítě nevedu, co Filip. Tinder, Badu, že jo?
3: Budu muset.
1: Nebo Grindr teda.
3: Budu to muset smazat. No, po dnešku teda, ale já mám výhodu teda, že já nejsem ženatý, takže já v té databázi nebudu, i když jsem zadaný, chápu to dobře, takhle se z toho dá vykroutit.
2: Dá se z toho vykroutit, no. Ale brali byste takovou databázi? Za mě teda rozhodně, protože opravdu kolikrát, a to nenávidím na Instagramu, teďka ti někdo hodí nějaký kompliment, něco, ty si rozklikneš ten profil a tam prostě rodinka šťastná, no, jo, jasně. A píše ti šílenosti.
1: No tak asi by to ušetřilo spoustu zbytečných hodin na rande. A já bych to zavetal ale obou straně, jo.
2: No to
1: ne, jo, nejenom
2: no
1: jako
2: jasně,
1: u těch chlapům, že jo, abychom prostě nestráceli čas, když pak zjistí, že ten člověk je prostě úplný TD, jo. Že to nebylo ono. Co vy? Zavedli byste to? Je to tak půl na půl, tak sleduju mezi váma.
2: Někdo teďka odhlašuje profily už.
1: Přesně říkají, oh, odhalili nás. Nico Santos, Rooftop, další muzika do 8, pak Filip přidá další zprávy. A samozřejmě i po 8 nabídneme třeba Bruno Mars nebo Lipo a Kryštof. Hezké ráno.

0: Dobré ráno vám přeje Vasil Erdalis Ervasu. Přemýšlíte o rekonstrukci domu? Pomůžeme vám s ní. V říjnu a listopadu navíc 30% sleva na okna a dveře. Ervas.cz.
1: Kauflandu najdete vše pro váš rodinný nákup. Například Bohemilk, plátkový sýr, 100 gramů za 24,90. Ariel, prací kapsle nebo gel, různé druhy za 399,90. A Bref, WC blok, různé druhy za 59,90. Až do 6. října. Kaufland.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
2: Krásnou středu, je přesně 8 hodin a další zprávy, vítejte u nich. Platy policistů, hasičů, celníků a příslušníků vězeňské služby vzrostou v příštích letech každý rok o 2600 až 2900 korun měsíčně. Zopakoval to pojednání s odboráři ministr vnitra Lubomír Metnar. Tarifní složka by se měla zvyšovat ročně o 1300 korun, s čímž však odbory nesouhlasí. Novinářům ministr řekl, že situace se už velmi pravděpodobně nezmění. Extrémní počasí letos způsobilo českým pěstitelům zeleniny škody za téměř 700 milionů korun. Do poloviny září bylo poškozeno zhruba 11% osevní plochy. Pole na jaře zasáhly mrazy, v létě pak krupobytí, přívalové srážky a především sucho s vysokými teplotami. Produkce zeleniny by podle pěstitelů mohla letos klesnout přibližně o 30%. Škody jsou zatím předběžné, protože sklizeň potrvá až do října či listopadu. A pojďme také na let. Nový ročník NHL začal výhrou Floridy 1-0 v prodloužení nad obhájci Stanley Cupu z Caroliny. Úspěšně odstartoval sezonu také Montreal, který s Jakubem Dobešem v brance vyhrál v Torontu 3-2. Vítěznou premiéru s kapitánským C-čkem na prsou za sebou má David Pastrňák, jehož Boston porazil 3-0 New York Rangers. O první české body v sezóně se postaral také obránce Filip Hronek, který dvěma asistencemi pomohl Vancouveru k výhře 6-5 prodloužení nad Edmontem. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
3: Stadion pro univerzitní hokej by mohl vzniknout na Pelc-Tyrolce. Původně se počítalo ze Štvanicí, to ale Praha 7 odmítla. Pro stadion vznikla studie a teď se začne připravovat projekt. Město podle radního pro školství, sport a volný čas Antonína Klecandy potřebuje i další sportoviště, zejména bazény, které jsou potřeba mimo jiné kvůli výuce plavání pro základní školy. Skoro jasné ráno, teploty kolem 10 na okrajích města, chladněji. Nadále ale slunečno a teplo, odpoledne většinou 22 až 24 stupňů a k tomu mírný vítr. Z Prahy Lucie Deňková.
0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
4: Dobré ráno, šampione.
5: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak,
6: jsme tady pro tebe.
5: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
7: Hezkou středu, lidi.
4: Krásný poslední zářijový den.
8: Snídaně šampionů.
7: Já jsem myslel, že si říct krásný pondělí.
4: Ne, ježiš, ještě toho trochu.
7: Že jsme zase zpátky. Já jsem rád, že už je středa a že už je páteček. Tak krásné ráno vám všem, kdo jste si nás naladil. Lipo a Krištof, jednou jsem slíbil a za chvíli taky jedna zásadní věc, kterou musíme probrat, a to je Izolepa. Vydržte na to.
0: Hit Radio City.

0: jméno.
1: Když se probudím a ty tam nejsi, začne se rozpínat smutek má baby. Žádný drama se špatným koncem, moc dobře víš, jak to teď cítím. Neprázdný a teskný, jak zima bez sněhu, přesto žiju, jak nejlíp dovedu. Chybějí mi ty naše zvyky, ale mám v paměti okamžiky. Jak nakláníš hlavu, jak krčíš svůj nos. Ne, nebudu lhát, chybíš mi moc. Tak umeju nádobí, poklidím byt. Věř, že bez tebe tu burácí klid. Přečet jsem stovky knih. Neříkaj, proč mi

0: Jednou jsem slíbil. Lipo, Krištof, Hit Radio 806. Dobrý ráno, šampioni. Existuje jedna věc, která za mě drží tuhle planetu pohromadě víc než gravitace a určitě ji máte doma i vy, a to je lepící páska. Jenom nějaký info, zajímavý, vynalezli ji za druhý světový války pro armádu k utěsnění beden s municí a třeba astronauti na misi Apollo 17 používali k opravě blatníku svého měsíčního vozidla, jo? Takhle, pojďme si říct, že páska je naprosto jiná liga. Máte s páskou nebo s gafou nějaký zkušenosti, vy dva tady?
1: My všechno gafujeme, jako přítel tak ten natáčí, takže na natáčení jede gafa jako non-stop, doma taky, a koukám se, že tamhle máme okno zalepený.
0: To je pravda, protože tam je cedulka, okno neotvírá, někdo ho otvíral, tak to tam někdo jako dal pasivně, agresivně najevo, jakože tohle ne.
1: Izolačko.
0: Tohle ne, co ty fílo, něco?
2: Já taky používám, já mám teď urvaný takový ten plastový kryt pod motorem, jsem najel na, k vysokému obrubníku a byl jsem se zeptat teda i v nejmenované značce v servisu a tam mi řekli, no pane Lejčku, 32 tisíci z prací, a říkám, za ten plastový kryt, tak jsem si lehnul pod auto, vzal jsem gafu, zalepil jsem si to, sice to musím každý tři týdny opakovat, ale ušetřil jsem 20 000, majstrštyk.
0: Já mám příběh, mi takhle gafa jednou zachránila záda, to jsi mi připomněl, jo. Je to asi 2-3 roky zpátky. Se mi urval u levýho předního kola podběh. Aha. Ten kus plastu, víme.
2: Jasně.
0: To, já jsem si to nechal opravit v servisu, dobrý, vyjedu ze servisu a pamatuju si to, jako by to bylo včera, jo. Jedu po dálnici směr Ústí a třeba po 15 minutách se zase spod auta začal ozývat ten stejný bouchavý zvuk, jako když to prasklo poprvé. Já říkám, teď to je opravený, teďka to není možný, jo. Takže jsem sjel z dálnice, zastavil jsem na takovém tom výklinku. Pamatuju si, že tam byla tráva, ležel jsem v trávě a měl jsem gafu právě sebou. A člověče, no, on by prasknul ten druhej.
2: Ježiši.
0: Ten druhej podběh, jo. Takže já jsem vytáhl tu gafu a teďka tam ležím v té trávě a víte, co se děje, když sjíždíte, tak když lidi potřebují sjet z dálnice a potřebují třeba na záchod. No, tak si říkám, hej, prostě to smrdí strašně.
1: Yeah.
0: No, tak jsem tam ležel, jo, samozřejmě. Takže teďka tam lepím tam tou gafou ten plast a říkám si, ty vole, tady je normálně někde skrytá kamera a lidi, někdo zkouší, co vydržím, jo. Takže fakt já jsem nevěřil, takže měl jsem dva nový podběhy. To byl ten závěr toho příběhu, jako jo.
2: Děkujeme.
0: No, jako, hele, já jsem, takhle, teď se tomu směju, ale v tu chvíli jsem si říkal, že to je fakt jako blbej for.
1: Jako hnus, no. No, tak určitě i naši posluchači mají nějaký zážitky, ať už s izolepou nebo s gafou. Opravdu je to věc, která pomůže v každý rodině, já si myslím.
0: Kdy vám gafa nebo izolepa zachránila krk, doslova? Doslova. Chceme vědět vaše příběhy, napište nám to SMS-kou nebo přes WhatsApp na 777-937-777 nebo nám to na WhatsApp nahrajte jako hlasovku. Budeme rádi a těšíme se na vaše příběhy. Teď hity Bruno Mars, Grenade, Hit Radio 809.

0: Něco tanečnějšího na středeční ráno, 8:45, Rehab, Ina a DJ Seš. Rock My Body. Lepící páska, gafa, jak tomu říkáte, jak chcete, zachránila už nejeden lidský život. My jsme se tady před chvílí bavili o tom, že nás tři rozhodně v různých situacích, bizarních situacích, a ptali jsme se vás, v jaké situaci vás nenechala právě gafa, lepící páska.
1: Za mě zatím vede Tom, který napsal: elektrikářská izolepa mi srovnala přelámaný prsty na noze 2 roky zpět, když na mě spadlo železo o hmotnosti 100 kg přímo na nohu. Ty kráso.
0: Nečekali jsme tuhle zprávu. Další vzkaz od Petra. Hele, jestli existuje český MacGyver, tak je to tchýně, ta zalepí lepící pásku úplně všechno a pak to tím to opraví.
1: Lucie píše: ahoj šampioni, můj tchán spravuje gafou úplně všechno. Nádobí v kuchyni, židle v jídelně, elektroniku i Lego. Když jsme u nich na návštěvě a děti dostanou nějakou hračku a vidím tu pásku, říkám: a děda opravoval.
0: Děda opravář. Taky posílá Sandra hlasovku.
2: Ahoj všem. Já nevím, jestli to byla gafa, ale každopádně, když jsme letěli s manželem na dovolenou letadlem, kterým letěl manžel poprvé a hrozně se bál, tak na boku u křídla bylo křídlo slepený takovou lesklou lepenkou. Vypadalo to fakt jako gafa. Upřímně jsem ho hrozně uklidňovala a zároveň jsem měla obě dvě sevřené půlky. Takže to je můj zážitek s gafou.
0: Taky tady je skvělá zpráva od Radka, jo. Ahoj, to jen posílám, když se bavíte o opravě auta lepící páskou, akorát stojím na semaforu u objížďky, přeju super den, Radek, jo. A tady na fotce. Oktávka v kombiku, šedivá. Já si připadám, jak vždycky, když stojíš v nákupáku v blbě, jak tě vyvolávají, ne? 5P0914, zbytek říct nemůžu. Ale třeba jste se poznal, tak prosím vás, jestli teďka jedete v tomhle autě, tak víme o vás. A je tam nalepený logo Apple taky na tom autě. Velký poznávací znamení. Takže, hele, gafa, ale jako drží mu to.
1: No tak dobrý.
0: Ale zakafovaný celý zadní nárazník, ale funguje to. Takže my hrozně moc děkujeme za tenhle parádní vynález, který už spoustu nás, většinu z nás, nenechal ve štychu. Pojďme na hity. Ray Dalton, Blood Runner. 8:17, hezké ráno.

Dobré ráno vám přeje Vasil Erdelis Ervasu. Přemýšlíte o rekonstrukci domu? Pomůžeme vám s ní. V říjnu a listopadu navíc 30% sleva na okna a dveře. Ervas.cz.

0: freedom.
1: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Maxitrat prací prášek 50 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Jelen prací prášek 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem. Na pražském okruhu na 25. kilometru ve směru na letiště na úrovni z Ličína stojí na hranici odstavené nákladní auto. No a v Praze na Smíchově v Křížové ulici u nájezdu na Dobříšskou směrem do centra se srazilo osobní s nákladním autem. Počítejte s omezením provozu.
4: Bezpečnou jízdu kdykoliv a kamkoliv přeje Emil Frey. Objevte spolehlivé vozy Suzuki na našich webových stránkách www.emilfrey.cz.
5: Hit Radio City.

0: Nice to meet you.
1: We could dance all night.
0: Minutu po půl deváté, Miles Smith na Hit Radio a Fila má ranní update.
2: Ranní update.
0: Krásné ráno. Mezinárodní loterie Eurojackpot se losuje dvakrát týdně. A to v úterý a v pátek a účastní se i hráči z 19 evropských zemí. Majitele výherních sázenek se čas od času stávají také Češi. A já tady pro vás mám čísla, které nejčastěji padají. A to jejich rovnou 6, 20, 34, 35, 17 a 21. Skládání Rubikovy kostky má překvapivou novou vládkyni. Jde o teprve 6letou dívenku z čínského města Chengdu. V průběhu září hned dvakrát překonala ženský světový rekord v průměrném čase složení. Dokázala ho stlačit dokonce hluboko pod 4,5 sekundy.
3: Tak když to od jednoho roku vyrábí, že?
0: No a na závěr rakouská pekárna Martin Auer otevřela v newyorské čtvrti Soho svou první pobočku v USA. Hlavním lákadlem se stal žitný kváskový chléb, který se prodává za $60, tady v přepočtu 1283 korun. A představte si, vzali si to na paška influenceři, kteří dávali storíčka, příspěvky. No a několik týdnů po otevření tak je neustále vyprodaný tenhle chleba. Stojí se na něj fronty.
4: Málo se to o mě ví, ale měli jsme rodinný mlýn, dodávali jsme do pekáren žitnou mouku a to by byl biznis teda jako 12 stovek za chlebíček, to tehdy jsme neměli.
3: Já si říkám, jestli poznáš jako chleba za 70 korun nebo za kolik za 13 stovek.
0: Prý si ho obhajujou dlouhou trvanlivost.
3: Já jsem tomu něco našel, oni ho totiž vozejí z Rakouska prý, až takhle daleko.
0: Ne, opravdu.
3: Takže za benzín si
0: učtuju.
3: A říkám si, proč jako čekáš na chleba z Rakouska, panebože, to musíš stvrdnout za tu cestu, ne? No, ale možná pro kachny v Central Parku dobrý.
0: People, open your heart.
3: Tohle je srdcovka, to vás bude bavit. A další srdcovky pro vás má Jirka Pelnář mezi 12. 13. 5 a jednu vybíráte vy.

0: A my moc lajkit, že posloucháte Hit Radio 8.39, hezký ránečko.
1: Jestli jste dneska ráno nestihli milování a rádi byste, tak jste možná prošvihli svůj ideální čas, nebo takhle, ono záleží.
0: Já si prču, jakože za pět mám dělat tohle, jo.
1: No právě záleží, kolik vám je, uvidíme, jestli no ty jasně. Bys to měl takhle tak v tuhle hodinu nebo ne. Nechám tě a vás všechny typovat, jo. Dvacátníci, v jakou hodinu, nebo když to rozdělíte ráno, dopoledne, odpoledne, večer, kdy podle vás, je to tak, můžeme dvacátníci prakticky kdykoliv.
0: Takže můžu hned a můžu dlouho.
1: Jasně, dobře. Ale nejvíc má vyhovovat odpoledne, jo. Mm-hmm. Co po třicítce, co je ideální čas?
0: No po třicítce podle mě to začíná to, když se jakoby jeden z toho páru ptá, jestli nechceš něco podniknout, tak ti odpoví, jo, spát. Tam to začíná.
1: No tak po třicítce se ten čas ideální posouvá, pozor, ne, nejlépe po osmé ráno, jo, tam je ráno, takže po třicítce máte být produktivní ráno.
0: To jsem v práci, to nemůžu.
1: Po čtyřicítce se už naopak doporučuje ten večer, jo, protože děti spí, myčka tam hotová, všechno v klidu. No a třeba sedmdesátníci, tak ty ideálně kolem osmý večer, že prej pak spí jak zabitý.
0: Někdy doslova. Mě by zajímalo, jestli teda, když už se bavíme, jestli milování ráno nebo večer, co? A já se ptám, jsou to nějaký moji ľudia? Milování večer. Jak to je u Jasmínu?
1: A chci si o tom povídat takhle veřejně.
0: Já jsem se tě zeptal, tak bys mohl odpovědět. Takže stačí mi říct ráno nebo večer.
1: Já jsem ten dvacátník, kdykoliv.
0: Já jakoby asi nemám co říct už to. Připadám si jako dinosaurus trošku. Tak Linkin Park, The Emptiness Machine, za malou chvíli taky Indila a klidně, takhle, jestli chcete, můžete nám napsat, jestli jste tým ráno nebo večer. Tak hezký ránko, šampioni.
2: Dobré ráno, vám přeje Vasil Erdelis Ervasu. Přemýšlíte o rekonstrukci domu? Pomůžeme vám s ní. V říjnu a listopadu navíc 30% sleva na okna a dveře. Ervas.cz.
3: Hit Radio. Bring the action. When you

0: Britney, bitch.
1: Je, to je Radko Guras a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
2: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 270 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
6: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
7: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
8: Když jde o zdraví.
9: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
10: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
11: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
10: Vážně?
11: Já mám Lelosy na sobě celý den.
10: Lelosy. Too comfortable to take off.

0: Charlie XCX, Boom Clap, 8.56, tohle je Hit Radium a tohle byl poslední song, středeční snídaně šampionů.
1: Musím říct, že jsme se dneska s váma hodně zasmáli, tak doufáme, že to platí opačně.
0: My se na vás budeme každopádně těšit v říjnu, to je zítra.
1: Ježiš, já se lekla.
0: A víte, jak to je s tím tankováním? Zítra budou nižší ceny pohonných hmot, takže dneska ještě jezdíme na rezervu. Kdyby tam byla nula, kdyby na vás svítilo hlavní oko s nulou, tak musíte to vydržet do zítřka. Ty ceny spadnou, o Ježíš Maria, o 2 koruny? No, pane bože.
2: Dobré ráno vám přeje Vasil Erdelis Ervasu. Přemýšlíte o rekonstrukci domu? Pomůžeme vám s ní. V říjnu a listopadu navíc 30% sleva na okna a dveře. Ervas.cz.
0: Krásnou středu přejeme.
1: Děkujeme a v říjnu, pa.
0: Zítra v 6. Ahoj.

0: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí přejeme dobré dopoledne. Přerušované kolony hlásíte i v průběhu dnešního rána na příjezdu D5 a pak na Pražském okruhu na úrovni Jinočan a Ořechu i na úrovni Jesenice v opačném směru. To platí taktéž a to zdržení je delší minimálně 10 až 15 minut. Barandák do Břízka směrem do centra 10 minut v aktuálních kolonách a příjezd po D10 připravte se na 10 až 15 minut v koloně. V té pokračujete i na Černáku směrem na Štěrboholik kvůli několika dopravním nehodám. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
1: Šťastnou cestu přeje Emil Frey, váš autorizovaný partner pro moderní vozy Kia. Vyberte si tu svou na www.emilfrey.cz.
2: I na podzim, když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. A Pilsner Urquell, půl litru, jen za 25,90. Albert. Dle srovnání k 23.9.
3: On air.
4: Online.
3: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
0: Je 9 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí, dobré dopoledne. Na celou linku metra D si Praha počká 6 let. Druhá etapa prací, která začala před prázdninami, měla 2,5leté zpoždění. Podle kandidáta na primátora a lídra Prahy sobě Adama Scheinhera za to může opakovaně rušená soutěž.
5: Lidé z Krče, Libuše, Písnice a ti, kdo dojíždějí od Jesenice, budou stát 3 roky navíc v kolonách na Vídeňské. Přitom recept je pořád stejný. Odpovědný člověk, jasný termín, soutěže vypsané včas a hlavně nerušit to, co už má povolené.
0: Modrá linka D propojí Písnici s náměstím Míru a odlehčí dopravě na jihu metropole. Sněmovna druhým dnem pokračuje v jednání o opozičním návrhu na vyslovení nedůvěry vládě ANO, SPD a motoristů. Včerejší debatu ovládli členové kabinetu v čele s premiérem Andrejem Babišem. Další na vystoupení teprve čekají stejně jako 5 poslanců přihlášených do řádné diskuze. Ministerstvo financí odpoledne zveřejní maximální ceny pohonných hmot pro čtvrtek. Stát od října obnovil regulaci cen paliv s ohledem na jejich výrazné zdražení v posledních týdnech. Maximální ceny zatím bude stanovovat do konce měsíce. Fotbalisté vršovické Bohemky budou dnes hrát o 8. finále MOL Cupu. 12. celek prvoligové tabulky na zápas 3. kola odcestoval do Vsetína. Na stadionu 3. ligového celku se začne hrát v 15:30 odpoledne. Dnešní den opět slunečný, jasný nebo skoro jasný, bude foukat slabý proměnlivý vítr, zesilovat může v odpoledních hodinách a čekáme teploty kolem 24 stupňů.
3: Hit Radio City.
4: Krásné dopoledne, minuta po 9. hodině, s vámi už Kateřina Pechová, k tomu samozřejmě ty nejlepší hity. Hit Radio. Čekají nás Wet, Wet, Wet, také o Fonbach, ale teď už Last Goodnight a Pictures of You.

Offenbacha, Norma, Jean Martin, posloucháte Hit Radio City. Krásné dopoledne, šílenství je u konce, ano, víme, korunovační klenoty jsou opět schovaný, v pořádku, uvidíme je pravděpodobně zase za rok, ale pokud byste náhodou toužili přece jenom ještě malinko se pokouchat naší historií, třeba se i dovzdělat, můžete, prosím vás, protože můžete navštívit další symboly státnosti, jako československé vlajky, prapory, vzácné tisky. Ty jsou totiž od včera k vidění v rámci nové stálé výstavy v Národním památníku na Vítkově. Dobrý je, že je to stálá výstava, takže případně můžete počkat, až opadne takový to první nadšení a jít potom. Jo, bude větší klid, žádný fronty, na pohodičku a tím, že to není omezený, tak pravděpodobně ani žádný šílený fronty nebudou. Jo, tak jenom kdybyste chtěli ještě okusit malinko té naší vzácné a samozřejmě krásné historie. Já vám k tomu dám samozřejmě okusit další hity. Za chvíli Sunblock, DJO, anebo právě teď Reman. Jdeme na to!

0: Sunblock a I'll Be Ready, posloucháte Hit Radio City. Krásné dopoledne vám všem. A ano, s námi se zatím drží babí léto, my jsme rádi, zároveň na sněžce už třeba sníh padal, že jo? Dámy a pánové, kde ale nepadal, a je to teda skandální, tak to je Matterhorn. Jo, alpský vrchol, který běžně bývá pod sněhem víceméně neustále, jo. Ty špičky, jak jsou prostě bílý, je to takový hezoučký, jo, úhledný. No tak na konci září na něm, prosím vás, není prakticky nic. Holí skály, na hotinky, doslova, jo, je to neuvěřitelný. Vůbec to není běžný kor v téhle části roku. Podepsala se na tom samozřejmě dlouhá období toho teplého počasí i nedostatek sněžení. No, tak si to představte, že my budeme mít na sněžce víc sněhu než na Matterhornu. Neskutečný, jak se doba mění. Nakonec budeme do Alp jezdit opravdu jenom za sluníčkem a za čistýma skálama. Sem za námi se bude jezdit za sněhem. Co se dá dělat? Eva Farna, za chvilku, k tomu taky Ed Sheeran, tak buďte s námi.
1: Hit Radio. Hit Radio. Každý má svoji srdcovku. Hit, který ho naučil milovat hudbu.

Papír 30 rolí za 139,90. Jaro prostředek na nádobí 2 kusy v balení za 139,90. A Somat kapsle domičky různé druhy za 269,90. Až do 6. října. Kaufland.

0: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
2: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 270 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
3: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
4: Podzim je skvělý s Hitrádiem. Když lesy hrají všemi barvami. A města zase ozáří raní a večerní světla. Tam všude ti zlepšíme nálad.

Shape of You. Ed Sheeran právě teď na Hit Radio City. A je tady jedna jediná věc. Jedna věc, která drží tuhle planetu pohromadě víc než gravitace. Jo? A dost možná ji máte taky v šuplíku. Jako všichni. Lepící páska. Na světě je totiž, prosím vás, 85 let. Lepící páska je nesmys jako váš děda. Jo. Vynalezli ji teda, prosím vás, za druhý světový války pro armádu k utěsnění beden z municí. Chytrý, jo. Ale to nebyl konec, protože třeba astronauti na misi Apollo 17 použili k opravě blatníku svého měsíčního vozidla. Jo. Dokonce existuje speciální soutěž Stuck at Prom, kde studenti vyrábějí celý plesový šaty z lepící pásky. Častokrát vyhlédnete z okýnka letadla a vidíte, jak lepící páskou oblepujou cosi na křídle. Vyděsí vás to? Ano. Věříte tomu? Ano. Protože prostě lepící páska je skvělá. Jasně, není skvělá ve chvíli, kdy musíte hledat konec. To je blbý. Je to nepříjemný a každý z nás se někdy zasek na tom kolečku a otáčel a hledal. Ale jinak ten zvuk, když potom odtrháváte, když to vezmete zubama, protože jste líní, si dojít do druhého šuplíku pro nůžky. Prostě lepící páska nás zachraňuje téměř každý den. Prosím vás, až dneska, jo, se něco rozbije, je jedno co, vytáhněte lepící pásku. Mm-hmm. A já k tomu posílám další hity, tohle jsou Hanson a Bob.

Coldplay, Little Sims a Burna Boy. Posloucháte Hit Radio City. A pojďme si říct opravdu, ať už je to za námi. Komunální volby, to je velké téma v Praze samozřejmě vždycky. Jo, to je jedna debata za druhou. Jeden lepší slib než druhý. Jo, fantasticky, kdyby se to všechno splnilo. Máme za chvilku lítající auta a ještě zadarmo. No, tak to samozřejmě asi není, ale mimochodem, až dostanete volební lístky, doporučuji si je dobře pročíst, protože přibývá a opravdu velmi přibývá podvodů, kdy se tam objevují lidi, kteří o tom vůbec neví. A i tady u nás v Praze. Tak schválně, dobře si to přečtěte, třeba zjistíte, že kandidujete, ani o tom nevíte. No a teď si představte, že nejenom, že byste třeba omylem takhle nevědomky kandidovali a ještě byste to třeba vyhráli. No, to by byl bizár, co? Jo, jak zpívá Rihanna, I don't wanna do this anymore. Dáme si ji za chvilku, k tomu taky Pitbull nebo Sebastian.

0: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
2: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 270 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
3: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.

0: Sebastiana novinka Barcelona v éteru Hitrádia City těsně před desátou. Za chvilku David Guetta nebo Katy Perry, teď aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí. Dobré dopoledne, stále počítejte s komplikacemi v ulici v Holešovičkách, pokud to přijíždíte k tunelům. Silný provoz po pojíždění minimálně 10 minut. Kolony hlásíte také od Černáku. I kvůli dopravní nehodě popojíždíte už od Kbelské ulice minimálně 20 až 25 minut. Kolona se pak táhne i na Štěrboholské spojce až po úroveň Štěrbohol. Příjezd do Prahy na úrovni Průhonic po D1 kvůli dopravní nehodě zdržení zatím do 7 minut, no a také Pražský okruh, sjezd z D1 na Jesenici směrem k letišti 10 minut v aktuální koloně. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
2: On air.
3: Online.
2: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
1: Je 10 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí. Dobré dopoledne. Příští zastávka Knižní. Už v tento pátek se zastávka nádraží Holešovice ve směru na Ortenovo náměstí stane prostorem pro literární program, autorská čtení nebo hudební vystoupení. Od 10. do 18. hodiny tady představí i nový bibliobus Matilda a nabídne také aktivity spojené se světem knih a čtením. Akce se koná v rámci probíhajícího týdne knihoven. Provoz na dálnici D6 u Unhoště na Kladensku ráno zkomplikovala hromadná nehoda ve směru na Prahu. Havarovalo tady 7 aut, nikdo nebyl zraněn. Auta úsekem projížděla pak jedním pruhem, po úklidu byla dálnice otevřena zhruba před půl hodinou. Senát bude debatovat o nepromlčitelnosti trestného činu vraždy, o daňové úlevě pro dobrovolné hasiče a o ústavním zakotvení práva na život offline. Rozhodnout má také o uspořádání dvou listopadových veřejných slyšení k porodnosti v Česku a k obraně státu. Zítra odstartuje 16. ročník festivalu Den architektury. Uskuteční se ve více než stovce měst po celém Česku i na Slovensku. Předcházet mu ale bude přehlídka Film a architektura s motem Byt či nebyt, která nabídne kolekci snímků, které nahlížejí na bydlení z nejrůznějších úhlů. Václav Ševčík, dramaturg filmové části.
4: Je opravdu silná momentálně dokumentární tvorba, takže se snažíme vybrat to nejlepší, na což ukazuje třeba dnešní zahajovací celovečerní film Stardust, příběh a lásky architektury, který si myslím, že je jako tím nejlepším, co v poslední době vzniklo a vlastně takovým výrazným dvojportrétem dvou architektů, kteří ovlivnili architektury.
1: Projekce budou ode dneška do pondělí 5. října probíhat v kinech Světozor a Edison Film Hub. A den zůstane slunečný, užíváme si stále babího léta, odpoledne 24 stupňů, jasná, skoro jasná obloha a zvedat se ale na večer může silnější vítr.
2: Hit Radio City.
0: Krásné dopoledne vám všem, 3 minuty po 10. Za chvilku City Quiz, takže buďte ready. A teď už třeba skvělá zpěvačka Katy Perry.

0: difunto.
1: Juan Sala Camisa Negra, posloucháte Hit Radio City a kdo půjde do zoo zadarmo?
2: Dopolední kvíz Hit Radio City. Pojď chvíli řešit opravdu důležité věci.
1: Každý den ve hře dva lístky do zoo Praha a můžou být právě vaše. Stačí zapnout mozek právě teď, jo, ideálně v práci ho nepotřebujete, tady ale jo. Opět budeme poznávat interpreta, jo, a je to nějak spojený prostě se zvířaty, se zoo, tematicky, že jo. Takže dámy a pánové, potřebuju, abyste nastrašili uši a nažhavili telefony. Správné odpovědi píšete na 777-937-777. A zajímá mě, která zpěvačka zpívá tenhle song. No, extrémně jednoduchý. Víte? Pište. Právě správná odpověď vám může vyhrát dva lístky do Zoo Praha. Napište mi, kdo to je. Jeden z vás získá dva lístky do zoo a právě teď je tady Avril Lavigne.

0: Little Bit of Love, to je Tom Grennan v éteru Hitrádia City. A za námi taky další kolo City Quizu. I dneska jsme poznávali interpreta. Na telefonu už je Lucka. Luci, ještě jednou ahoj, jak se dneska máš?
1: Ahoj, mám se skvěle.
0: Máš se skvěle? Jak se to dělá takhle ve středu?
1: Mám radost, že jsem vyhrála lístky do zoo. Těším se, že se půjdu podívat na Lachtánka.
0: Je, to je hezký. Hele, a na malý gepardě taky?
1: Všechno to stihnem.
0: No tak dobrý. Uf, ty musíš samozřejmě ještě do éteru říct správně tu interpretku, tak poslouchali jsme tohle, jo? Záhada, kdo to je?
1: Je to Katy Perry.
0: No jasně! Tak si to představ, čekala bys někdy, že ti Katy Perry zařídí výhru v soutěži?
1: Asi ne, to bych si netypala, ale mám obrovskou radost.
0: Luci, já mám taky radost, moc si to vzdo, užijte, koho sebou vezmeš?
1: Vezmu děti.
0: Je, tak to je skvělý. No tak dobře, prosím tě, dej potom vědět, jak jste si to užili a měj se krásně, ahoj.
1: Ahoj a díky ještě jednou.
0: No, tak jo, Lucka má dva lístky a vy je můžete získat zase zítra.
2: Dopolední kvíz Hitrádia City. Ráno tě probereme snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
3: Máme příležitost, hele, jdem se ukázat.
4: Já bych to asi vidět nechtěla, Michal.
2: Pak hudební pohoda do pražských kanclů s Kubou Urbanem. A odpoledne nejzábavnější odpolední show v českém éteru. Dominik Vršanský, Vincent Navrátil a Andrea Bezděková.
5: Velkolepě. Natočím to.
6: No tak všechno velkolepě.
7: Všechno velkolepě.
2: Tvoje pražská trojka. Jsme tvoje pražské hit rádio. Hit rádio City. Zlepši si náladu.
8: Kilogram za 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A z aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x5 litru za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Hit Radio. Hit Radio.

0: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
1: No jasně, s MND to jde.
0: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.

0: Be Mine a Kamrat, posloucháte Hit Radio City. Přeju krásnou středu.
1: Utíká to tenhle týden.
0: Co? Je to skvělý, zkrácený pracovní týden, to je naprosto kouzelná věc. No možná ještě o něco rychlejší, to bude spolu s naším večerním speciálem. I dneska vás totiž čeká to nejlepší z osmdesátek, devadesátek a milénia. Na to se vrátíte včasem a najednou zjistíte, že už je třeba pátek. Jo, slibuju, fakt to bude neskutečné. A i dneska na vás čekají samý poklady. Nevím jak vy, ale vždycky, když slyším YouTube, tak si prostě představím tu obrovskou nádhernou scénu pod hvězdným nebem. Ano, takže třeba YouTube dneska, jo? Připraví se Duran Duran, Wild Boys. I to dneska zazní. No a abyste na to byli dostatečně připraveni, tak teď song z roku 93. Tohle

rádiu pro tebe máme nejmarnější playlist roku. Dokonalé hity pro tvé uspěchané ráno. Ty největší hity pro odpolední melancholii. A tu nejlepší hudební náladu na podzimní večer. Letní podzim s hitrádiem. Zlepši si náladu.

BB Rexha, Faithless, posloucháte Hit Radio City. 10:45, venku je nádherně. A ještě minimálně pár dní bude. Babí léto, plnými doušky užíváme, jo, to je v pořádku. Prosím vás, ale vypadá to, že už vidíme nakonec. Teď už to opravdu vypadá, že vidíme, kdy to padne. Kdy už budem muset ten svetr mít celý den, pravděpodobně, jo, kromě otužilců samozřejmě. Prosím vás, příští čtvrtek a pátek, tam se to láme. Přes den 11 stupňů. Fuj. Jo, jako, pojďme si to říct, jak to je, je to fuj, ale my se nenecháme zastrašit. Nenecháme. Slyšíte, jo, budem tančit zimou i létem, takže teploty jsou jedno, akorát budem víc oblečený. Miraj už za chvilku, k tomu taky Taylor Swift.

Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.

0: Benaši Bros v éteru Hitrádia City těsně před 11. Za chvilku Nea nebo Kejtou, teď aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí. Dobré dopoledne. Ulici Zálesí v křížení s ulicí pod Višňovkou bourala dvě auta, zablokovaný je aktuálně pravý jízdní pruh, projdete s nárazovým zdržením. Pražský okruh, 61. kilometr ve směru na Štěrboholi za nájezdem z Hradecké dálnice. Tady jste nám hlásili kolizi osobáku s nákladním autem. Omezený je jeden jízdní pruh, kolona se tvoří od Novopatské ulice a z více auty stále počítejte také na D1 na úrovni Mirošovic, pokud vyjíždíte z Prahy ven. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
2: Bezpečnou jízdu přeje Emil Frey Toyota. Spolehlivý partner pro váš spolehlivý vůz. www.emilfrey.cz.
3: Hit Radio.

0: Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Avivaško Kolíno 74 dávek za novou běžnou cenu 89,90 nebo Jarka Psle domičky 60 kusů za novou běžnou cenu 299,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
2: 11. hodina, krátké zprávy pro Prahu a okolí, dobré dopoledne. Alkohol a drogy jsou u nás dětem a mladistvím stále snadno dostupné. V létě kontrolované provozovny ve více než polovině případů porušily pravidla. Nejčastěji při podávání alkoholu mladistvím. Pokračuje mluvčí obchodní inspekce František Kotrba.
3: Ve 154 případech jsme zjistili, že byl mladistvím podán nebo prodán alkohol. Porušení právních předpisů bylo zjištěno ve 189 kontrolách, tedy ve více než polovině kontrolovaných provozoven.
2: Do kontrolní akce Adam, tedy alkohol, drogy a mládež, se inspekce zapojila společně s policisty, celníky a hygieniky. V Neratovicích na Mělnicku vznikl parkovací dům pro zhruba 400 aut. Provoz zahájí od října a parkování bude zpočátku zdarma. Dnes odpoledne od 14. hodiny vedení města pořádá komentovanou prohlídku domu pro veřejnost. Premiér Andrej Babiš po jednání v Praze se šéfkou italské vlády Giorgio Meloni vyzdvihl nově dojednaný společný akční plán do roku 2030. Slibuje si od něj v příštích letech konkrétní projekty. Rozhovory se vedly o energetice, obraném průmyslu, evropských záležitostech i migraci. Bývalá světová jednička Karolína Plíšková předčasně ukončila tenisovou sezonu. Na sociálních sítích uvedla, že potřebuje doléčit drobná zranění a naznačila, že bude pokračovat v kariéře. Plíšková naposledy hrála před měsícem na US Open, kde vypadla ve druhém kole. Dnešní den opět zůstává slunečný, jasný nebo polojasný, odpoledne 24 stupňů, slabý proměnlivý vítr, na večer zesílí.
1: Hit Radio City.
4: Krásné dopoledne, 3 minuty po 11. S vámi stále Kateřina Pechová a samozřejmě to nejlepší pro vaše uši. Hit Radio. Středeční dopoledne, profesor Green, Kate O'John a teď už taky Nea a Sam Say.

Profesor Green a Emily Sandé, jste s Hitradiem City, krásné dopoledne. Mám pro vás tip, kde se prosím vás určitě nikdy za žádnou cenu nepotápět. Prosím vás, ve Švýcarsku mají jezero Neuchâtel a v tomto jezeře, jo, což byste asi nečekali, číhá obrovský, odporný, naprosto děsivý žralok. Jako není to samozřejmě živej žralok, jo? Ale na jeho děsivým zjevu mu to rozhodně neubírá. Nikdo vlastně neví, jak se tam tahleta socha v podstatě nebo atrapa žraloka dostala. Každopádně je tam minimálně od roku 2002. A v podstatě jediný úkol je děsit potápěče. Takže prosím vás, kdyby někdo kolem vás měl super nápad se tam potopit, věřte mi, že i kdybyste o něm věděli, tak tohle zažít nechcete. Já se tam potopit, tohle vidět, tak už mě nikdy nikdo neuvidí. Uf, tak dobrý, jo, žádný děšení. Teď to bude klidnější. Tohle je Kateřina Marie Tichá a Plamen.

0: Jim Class Heroes a Adam Levin, posloucháte Hit Radio City. Přeju vám krásné dopoledne a mimochodem, takhle, déšť může být příjemný, osvěžující, jo, když je teplo na něj, tak na něj čekáme a vyhlížíme, ale prosím vás, v Tokiu aktuálně prší už rekordních 35 dní v kuse, bez přestávky, 35 dní, něco jako v Londýně, dá se říct, jo. 35 dní v kuse, neustále prší. To už potom podle mě jako máte. Holinky, pláštinku, jo. Deštník, to bývá rizikový, páč, oni moc nic nevydrží, že jo. Tak doufám, že zrovna tenhle trend k nám nedorazí. Ačkoliv samozřejmě teď, jak se to zkazí, to počasí, tak nějaký ty pršky asi přijdou. Ale pojďme společně doufat, že nebudeme trhat dešťový rekordy. Místo toho trhat rekordy v nejlepších sonzích. Za chvilku Jennifer Lopez nebo Shakira.
1: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
2: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
3: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kbcz.

0: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
1: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
2: Když jde o zdraví.
0: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
1: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
3: V Kauflandu najdete vše pro váš rodinný nákup. Například Bohemilk, plátkový sýr, 100 gramů za 24,90. Ariel, prací kapsle nebo gel, různé druhy za 399,90. A Bref, WC blok, různé druhy za 59,90. Až do 6. října. Kaufland.
4: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
5: Hit Radio.
6: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.

Tohle je Jennifer Lopez, posloucháte Hit Radio City. Krásné středeční dopoledne, venku je teď nádherně, jo, to se asi shodneme, ale prosím vás, pozor, Lucka už to zmiňovala, že nese na nás totiž silný vítr, opět to souvisí s El Niněm, jo, člověk by si řekl, že něco takhle znící bude příjemná věc, není, prosím vás, a údajně se žene opravdu velký vítr, zatím to vypadá, že nejsilnější by to mělo být v Libereckém kraji, ne, že bychom jim to přáli, ale vypadá to, že tam to bude nejhorší, i tak. Jo, žádný zbytečný risky, ideálně to sledujte a pokud byste si jako říkali, že si večer vyrazíte jenom tak nalehko, jo, tak opatrně, ať vás potom nezbíráme někde na stromech. Další hity k tomu za chvilku Lost Frequencies a tohle jsou Deep Blue Something.

Lost Frequencies v éteru Hit Radio City, krásné dopoledne. 11:45, to znamená, že už za chvíli srdcovky s Jirkou Pelnářem. Nenechte si to ujít, i dneska to bude samá pečka. Já se s vámi pro dnešek loučím, užijte si krásnou středu, pozor na ten vítr večer, jo, ale jinak užívejte slunce, skvělý teploty, no prostě fantastický den, jo? Tak jo, dobře, spolu se slyšíme zase zítra, no a za chvilku už třeba Alex Warren. K němu se připojí Lady Gaga nebo Divoký Bill. Tak se mějte hezky, ahoj.

afterglow. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od úterý v Lidlu mleté maso Mix 1 kg za 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0 litru za 89,90. Lidl, to se vyplatí.

0: si náladu.
1: Sleduj Hit Radio na Instagramu.
0: Zlepši si náladu.
1: Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, dobré odpoledne. Kolony hlásíte z okolí Černáku, tady popojíždíte už od dnešních ranních hodin. Zdržení je také na Pražském okruhu na úrovni Jesenice a popojíždíte také centrem metropole. Vaše dopravní info dál volejte na 777 937 777.
3: Tichou a plynulou jízdu přeje Emil Frey. Objevte inovativní vozy Leap Motor pro novou éru mobility. www.emilfrey.cz.
4: Lásko, jaký bys chtěla auto? Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 69,90. A slunečnicový olej Majola, litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 23.9.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hitrádio.
2: Je 12 hodin, dobré poledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Sněmovna druhým dnem pokračuje v jednání o opozičním návrhu na vyslovení nedůvěry vládě ANO, SPD a motoristů. Svá vystoupení mají za sebou od rána další členové vlády Babišova kabinetu a zástupci koalice. Do řádné diskuze je přihlášeno 50 poslanců. Vláda obnovuje regulaci cen pohonných hmot. Ministerstvo financí každý pracovní den, včetně dneška, vyhlásí maximální ceny benzínu a nafty pro následující den. Co mohou řidiči očekávat, nastíní ekonom Lukáš Kovanda.
3: Nějakého zásadního zlevnění, že by se měli řidiči dočkat, to určitě ne. Bude tedy záležet na vývoji v Perském zálivu stále. Budou se pouze tlumit, řekněme, určité extrémní cenové šoky, ale to je všechno.
2: Regulace potrvá zatím do konce října. Do Masarykovy základní školy v Újezdu nad Lesy, kde je epidemie salmonelózy, dorazilo dnes zhruba 60% žáků druhého stupně. Zdravých je 35 ze 60 učitelů. Veškerý personál školní kuchyně je nemocný. Na prvním stupni je situace podle ředitele víceméně normální. Počet nemocných se zvýšil v těchto dnech na 393. Městská část chystá právní pomoc pro rodiče, kteří budou žádat o odškodnění. Teď ještě pohled k nám. Ve třech propojených budovách v Šolínově ulici na Praze 6 vznikne domov pro seniory. Vybydlené objekty projdou rekonstrukcí za 950 milionů korun. V bezbariérovém domově pak bude 69 pokojů, kavárna, společenské místnosti a ve vnitrobloku zahrada. Rekonstrukce by měla být dokončena v roce 2028.
0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hitrádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz.
2: Užíváme si babí léto, k tomu jasnou, skoro jasnou oblohu. Maximální teploty se budou opět dostávat na 22 až 24 stupňů. Na večer zesílí vítr.
0: Srdcovky Hitrádia a Jirka Pelnář.
4: Je to přesně 24 hodin, co jsme se slyšeli na začátku srdcovek. Utíká to jí jako blázen, doufám, že se dneska máte dobře. 12 hodin, 3 minuty, před námi 5 legendárních hitů, nejen z 90. let. Mám tady dokonce i další jednu, řekněme, ještě starší hudební perličku. Archaickou hodně a taky něco ze začátku milénia. Ovšem hned na úvod, tak tady mám pro vás srdcovku, která vás vrátí do 90. stejně rychle, jako mýdlo zavěšené v síťce u umyvadla. Pamatujete si to? Ze školy, z práce, jak tam takhle to mýdlo visí v té plastové síťce. A vlastně doteď nevím, jestli to bylo hygienický nebo ne, ale byl to hrozný úlet. Tak tady to máte. 90 na Hitrádiu. 18.
0: Hitrádio

0: 18 rok 1999.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: Lucka píše na WhatsApp Rádia 777-937-777. Ahoj Jiříku, na tom jídlo v síťce jsem úplně zapomněla. Děkuju za srdcovky a za to, že vždycky vytáhneš něco, co nás vrací zpátky do naší puberty a do našeho dětství. Tak otevřel jsem tady otázku, jestli to mýdlo v té síťce, jestli bylo hygienické, anebo ne. To je samozřejmě jako otázka, jo. Druhá věc je ta, že kdyby nám asi tenkrát někdo řekl, že jednou bude automaticky dávkovač, kam jenom takhle dáte ruku a teď vám vyjede mýdlo samo, tak to by si člověk říkal, jo, ale tak to je úplný sci-fi, to už tady budou lítat auta, budou jezdit auta sami a kdo ví co všechno. No a ono je to nakonec přesně to sci-fi, ve kterém žijeme. Tak dneska trošičku zase zavzpomínáme na dobu, kdy jsme si mysleli, že rok 2026 opravdu bude jenom sci-fi a teď ho žijeme. Půjdeme do 80. let. Jako další srdcovku tady pro vás mám song, který vlastně vyšel na podzim. Roku 1982 vyšel 19. listopadu a je to krásná věc. Ultravox a jejich hymn. Na Hit Rádiu srdcovka číslo 2.

0: teď slzu v oku. Nedivím se.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: Nebyl to samozřejmě ten originál, který my si pamatujeme z 90. let z filmu Duch. Patrick Swayze, bože, nemůžu o tom vůbec mluvit. To je prostě tak náročný film. Tohle a Město andělů, jo? A potom taky Nekonečný příběh, scéna, kůň, bažiny a tak. Tak tohle mě vždycky strašně jako dostává. Teď mi tady taky už chodí zprávy na WhatsApp Vitrády a 777-937-777. Ahoj Jirko, prostě co mi to děláš? Tohle mě strašně dostává, ale to je taky hezky. Gareth Gates, lepší než originál. A ten klip je naprosto fantastický. Zdraví Zuzka. No, to je otázkou, jestli je to lepší než originál. Gareth Gates, teď jste to slyšeli, jak zní originál? To si možná můžeme dát takhle ještě v rychlosti, dokud to máte teďko v hlavě. Tak tohle je originál. Čekej, takhle to ještě musím pustit ven. A jeho cover verzi Greta Gatese z roku 2002 jste slyšeli před chviličkou. Tak co vás baví víc? To by mě taky zajímalo. Klidně mi můžete poslat ještě zprávu na 777-937-777, jestli originál nebo cover, to nechám na vás. My si dáme další srdcovku, Army of Lovers, a dál budeme vzpomínat na další perly z 90. let. Mimochodem to mídlo v tisíčce. Tak zatímco vy píšete všechny zprávy, tak to vypadá, že to opravdu velmi, velmi hygienický nebylo. Mídlo v síťce z 90. Nádhera. Tady mám dokonce hele, mně to v tisíce přišlo vždycky strašně nechutný. Rozumím. Army of Lovers, Crucified, další srdcovka právě teď na Hit Radio.

0: na Hit Rádiu, poslední srdcovka. 12.25.
1: Srdcovky Hit Rádia.
0: Dneska to teda uteklo neuvěřitelně. Ještě si tady na WhatsAppu Hit Rádia 777-937-777 tak spolu jako píšeme o tom, jestli originál Duch, jo, anebo Gareth Gates a začátek milénia a ta jeho cover verze. Je to teda 50 na 50, jo? Je to 50 na 50 a je to vlastně jako hezký, jak občas ten cover nakonec jako vyjde třeba líp než ten originál. A často to tak je i u velmi, velmi známých kapel, jako například třeba i u Guns N' Roses, že jo. Tam občas taky některé ty covery jsou lepší než originál, ale takhle bychom mohli pokračovat vlastně do nekonečna, protože ve výsledku snad není žádná velká kapela, která by minimálně jeden cover neudělala. A spousta kapel vystřelilo právě díky těm velmi povedeným cover verzím. Možná, že si jednou uděláme srdcovky jenom čistě na covery. Je to taky takový hezký nápad. Proč ne? Máte vy rádi klidně nějaký cover? Napište mi 777-937-777 a nejlepší čas je právě teď, protože za chviličku je srdcovka na vaše přání. Těším se moc. Tady na Hit Rádiu.
1: Hit Rádio.

0: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
2: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 270 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.

0: nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
1: Podzim je skvělý s Hitrádiem. Když lesy hrají všemi barvami. A města zase ozáří raní a večerní světla. Tam všude ti zlepšíme nálad. Jsme tvoje Hitrádio.

0: Takhle zní sedmdesátky v novém hávu, v moderním hávu 21. století. Je 12 hodin 35 minut, s váma Jirka Pelnář, posloucháte srdcovky na Hitrádiu.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: A díky za všechny zprávy, které posíláte na WhatsApp Hitrádia 777-937-777. Jsem rád, že vás dneska baví to, že jsem brnknul na trošku, řekněme, životem zkušenější notu, jo? Na starší hity, někdy je to potřeba. A zrovna dneska nám to takhle krásně vyšlo a když už jsem teda u těch komplimentů, tak jeden tady musím přečíst, to mě baví hodně. Čau, jako dneska mě bavíš, protože tohle byly fakt hezký starý pecky. Mám tedy nápad na pokračování. Sice to nebude cover verze, ale Saš Ekvádor, nebo DJ Saš Ekvádor, to mě vždycky úplně odrovná. Je to ideální do auta. To se jede jedna báseň. Fakt mě srdcovky baví, je to úplná topovka. Tak děkuju. Díky, to se normálně vytisknu, dám si to doma k nočnímu stolku, vylepím si to na zeď. To chci, to je boží. No a když teda Ekvádor, tak tohle je rok 1997, tak pokud jste ročník narození, třeba 84, tohle je vaše puberta, pojďte si to užít. Venku babí léto, svítí sluníčko, pokud jste v autě, bokínka dolů, volume nahoru.

0: srdcovkách na Hit Rádiu Miley Cyrus a hit, který teď momentálně válcuje, a je to vlastně jako víceméně novinka, tak válcuje opravdu jako všechno. A nejenom tenhle hit, ale kompletně celé album. Miley Cyrus má první jedničku v albovém žebříčku po víc než 10 letech. Album Bass Pursuits debutovalo na prvním místě hitparády Billboard a je to její první místo od Bangers z roku 2013. To je prostě jako masakr. To je masakr. V popovém čase je to zhruba 300 letí. Jo. 5 milionů nových trendů na TikToku, jo. V jejím životě tak vlastně jako se stihlo úplně jako všechno, svatba, rozvod, změna image, přežila vlastní éru rebelky a teď sklízí ovoce jako řekněme etablovaná ikona. Takže krásný, tak Miley Cyrus se vrací zpátky na vrchol, my to samozřejmě přejeme a možná, že tohle je budoucí srdcovka, kterou budete i vychtít na vaše přání. Srdcovky na přání, tak ty budou zase zítra, opět ve 12 hodin tady na Hit Rádiu. Do 13. ještě Nelly Furtado, taky Eva Farna a Miraj, zítem vzpomeneš si a v jednu nejnovější zprávy na Hit Rádiu.
1: Hit Rádio. Hit Rádio.

0: ohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
1: Hit Radio. Hit Radio.

0: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: závěru dnešní polední hodiny. Ještě takhle k obědu Nelly Furtado. Je 12.58, Lucie má pro nás připravené nejnovější zprávy, nejen od nás, ale samozřejmě i ze světa. Ještě předtím aktuální doprava, ta bude od nás.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, dobré odpoledne. Kolona vás brzdí na D1 na úrovni Průhonic, pokud jedete dál do centra metropole, nebo v opačném směru na úrovni Mirošovic, kvůli dopravní nehodě také stojíte v kolonách. Vaše dopravní info dál volejte na 777 937 777.
2: Bezpečnou jízdu přeje Emil Frey. Prověřené ojeté vozy se zárukou a ihned k odběru. Vyberte si na www.emilfrey.cz.
3: Chceš žít značkový život?
4: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
5: Hi, it's me, Rita Ora.
6: I'm Macklemore.
5: I'm Dua Lipa.
7: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
1: Je 13 hodin, dobré odpoledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. Už příští týden budeme rozhodovat v komunálních a senátních volbách. Do volební místnosti je nutné si vzít platnou občanku nebo pas, čím se voliči ještě mohou prokázat, doplní mluvčí ministerstva vnitra Adam Rezler.
9: Rovněž se mohou prokázat e-dokladem. V tomto případě doporučujeme otevřít aplikaci e-doklady nejdříve 48 hodin před návštěvou volební místnosti, aby si e-doklad aktualizovali. Občan jiného členského státu Evropské unie se prokáže dokladem potvrzujícím jeho pobyt na území České republiky nebo dokladem jiného státu prokazujícím totožnost.
1: Voliči by si sebou do volební místnosti měli vzít také hlasovací lístky, které dostanou do schránky. K dispozici budou ale také ve volební místnosti. Chorvatský znalec prozkoumal plachetnici, která se v červnu potopila po srážce s katamaránem v průlivu Splitska Vrata. Zahynuli tehdy 4 Češi. Plavidlo bylo z moře vytaženo koncem minulého týdne. Posudek by měl být zásadní pro objasnění všech okolností případu. Plachetnice je klíčovým důkazem. Tenista Jirka Lehečka dnešní zápas prvního turnaje v Tokiu kvůli nepříznivému počasí nedohrál. Proti Belgičanovi Bergsovi získal první set 6-3. Duel byl poté kvůli dešti přerušen a nakonec odložen na čtvrtek. Vítěz narazí buď na nasazenou pětku Američana Nakashimu nebo Francouze Iberta. Teď ještě pohled k nám. Příští zastávka Knižní. Už v tento pátek se zastávka nádraží Holešovice ve směru na Ortenovo náměstí stane prostorem pro literární program, autorská čtení nebo hudební vystoupení. Od 10. do 18. hodiny tady představí také nový bibliobus Matilda. Akce se koná v rámci probíhajícího týdne knihoven.
7: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz.
1: Užíváme si babí léto, k tomu jasnou, skoro jasnou oblohu. Maximální teploty se budou opět dostávat na 22 až 24 stupňů. Na večer zesílí vítr.
7: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
0: Dnešní úterý je středa? Středa, ono to hrozně, jak bylo to pondělí volno, tak já mám prostě pořád úterý. Zaplať pámuch, je středa, posloucháte Hit Radio, máme čas po obědě a schválně, slyšeli jste o tom, jak lidi v letadle z Dubaje zachránili pilota a odvrátili úplně brutální katastrofu? Je to neuvěřitelný příběh, řekneme se ho za chvilku, do té doby Ed Sheeran, Linkin Park nebo Kesha, tady na Hit Radio.
10: Hit Radio City.
11: Wake up in the morning feeling like P. Diddy.
12: Hey, what up, girl?
11: Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city.
12: Let's
11: before
12: go.
11: I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave for the night, I ain't coming.

0: Sheeran na středeční odpoledne, 13 hodin 12 minut, posloucháte Hit Radio. Slyšeli jste o tom, jak lidi v letadle z Dubaje zachránili pilota a odvrátili tu šílenou katastrofu, jo? Takhle, jestli vás štve, že jste letos neletěli nikam na dovolenou, tak upřímně jsou chvíle, kdy si člověk řekne, že je lepší, že sedí doma na zadku. Cestující v letadle z Dubaje museli během letu rozrazit dveře do pilotní kabiny. Když to udělali, tak viděli, jak jeden z pilotů sedí na tom druhým a bodá do něj nožem. Dokážete si to představit, jako, to je šílený obrázek. Takže se na něj vrhli, spacifikovali ho a nakonec i bezpečně přistáli. No a teď co se stalo? Přišlo se na to, že jeden z těch pilotů se rozhodl, že to plné letadlo s cestujícíma prostě pošle střemhlav k zemi. Hlavní pilot tomu chtěl zabránit a tak byl pobodán. Lidi, když do té kabiny vtrhli, tak tam vtrhli v době, kdy už letadlo letělo k zemi. To úplně, já jenom o tom mluvím a normálně mi špatně od žaludku. Tohle, když si představíte, sedět v tom letadle, si člověk prostě říká, to je konec. To je konec, co teď? No a teď co byste dělali? Kdyby najednou šlo letadlo k zemi, abyste slyšeli křik z kabiny, zůstali byste zamrzlí na sedačce, a nebo byste byli ti, co nasadí svůj život a snaží se vytrhnout a vykopnout ty dveře? No, odpovězte si sami pro sebe. Já tady končím tady tenhle cestovatelský příběh, to je strašný. Pojďme si dát jiný cestovatelský příběh, nějaký příjemnější. Třeba pojďme si povídat o tom, jaké to je, když někam jedete s Marcelou. Nebudeme si o tom povídat, pojďme si rovnou zaspívat.
1: Jela jsem s Marcelou.

Na Hit Rádiu pro tebe máme nejmodernější playlist roku. Dokonalé hity pro tvé uspěchané ráno. Ty největší hity pro odpolední melancholii. A tu nejlepší hudební náladu na podzimní večery. Letní podzim s Hit Rádiem. Zlepši si náladu.

Lily Wood, The Prick a Robin Schulz, posloucháte Hit Radio. Občas tady řešíme různé statistiky, tak jedna taková je docela zajímavá. Kolik dětí jste chtěli a kolik jich máte? Podle aktuální zprávy o rodině v Česku má třetina z nás méně potomků, než by si přálo. Třetina z nás méně potomků, než by si přálo. To je vlastně jako hezký a docela i uspokojivý, že nikdo neříká, že má víc dětí, než by chtělo. Tak dobrý, tak abyste doma nějakým způsobem zabavili, vemte je na procházku ven, je podzim, už padají kaštany, cestou domů pak kupte špejle, za našeho dětství to byly normálně sirky, nevím, jestli teď se to ještě může, no a můžete začít vytvářet zvířátka, máte o zábavu postaráno na pár hodin určitě. Je 13 hodin 25 minut, my budeme mít taky o zábavu postaráno a to s dalšími hity, který pro vás chystám. No Name, čím to je? Taky Fergie, Nebude chybět ani, Rose a Bruno Mars s hitem APT. Už za chviličku tady na Hit Radio.

0: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
2: Prosili jsme vás tady o rady pro moji budoucí švagrovou. Brácha jí požádal o ruku, řešíme doma teďka téma té svatby. A chtěla jsem vědět, co za vás byla na svatbě nějaká zbytečnost, nebo co jste naopak podcenili. A já vám chci předem říct, když se tak koukám na ty zprávy, díky za nic. Ale něco se tam najde.
3: Ne, já teda musím říct díky za ty vaše zprávy, protože obraz vlastně ani ve snu nenapadlo.
2: Petr, hlavně nepodcenit výběr nevěsty, protože pak je celá svatba zbytečná. Šťastně rozvedený Petr.
3: Dobré ráno. Na mé svatbě byl zbytečný ženich. Bohužel jsem na to přišla až o pár let později. To píše Zuzka z Telče.
2: Romča, na mojí svatbě byla zbytečná moje nastávající tchýně.
1: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.
2: Either you're mine or you're not.

0: ve 13 hodin a 630 minut. Je zajímavá hudba, co? To jste nečekali. Ale krásně se nám hodí, protože já tady mám moc hezký info do školního kabinetu, anebo vám rodičům, co jste aktivně zapojeni do chodu třídy na základce, ale i ve školce. Můžete točit zařídit dětem super návštěvu plnou zábavy, ranní rozcvičky, her, taky soutěží, workshopu o zdravém jídle. No a samozřejmě děti dostanou i pořádnou svačinu, kterou jim přiveze Karol, Bob a Bobek. Je to akce Lidlu, který spojil síly právě s Bobem a Bobkem a taky Karol s projektu Karol a Kvído a rozjíždí pěveckou soutěž pro školy a školky z celé České republiky. Zapojit se může vlastně jako každý a je to hrozně jednoduchý. Jak na to? Stačí, když se natočíte s celou třídou, jak zpíváte, jo? Můžete, nebo když vy natočíte třídu, jak zpívá, samozřejmě vy jako rodiče nebo učitelé u toho být nemusíte. Můžou dát děti soutěžní písničku Jsme kuchaři, ale taky klidně můžou zaspívat jejich oblíbený song. A nebo si klidně vymyslet i vlastní hit. Je to jedno. Video a nebo audio pak do 31. října, to je důležitý datum, do 31. října poslat na e-mailovou adresu bobabobek@lidl.cz. No a to nejlepší, nakonec se vybere tedy celkem 14 výherců z celé České republiky, kam potom právě dorazí Bob, Bobek a taky Karol a sebou budou mít kompletně celý program, o kterém jsem mluvil před chviličkou. Bude to dopoledne, kdy bude výuka vypadat zatraceně jinak než obvykle. Tak držíme palce, podrobnosti najdete na webových stránkách Lidl.cz a znovu připomínám, že termín, do kdy máte poslat video anebo audio nahrávku, je do 31. října. Držíme palce.
1: Ahoj děti, tady Karol, zapojte se do 31. října do soutěže s Lidlem a vyhrajte s vaší třídou dopoledne plné zábavy se mnou, Bobem a Bobkem. Více na Lidl.cz/škola/volá.

Mars na Hit Rádiu ve 3:15. Koukám tady do kalendáře 30. září a hned si říkám, páni, tak doufám, že někdo vzbudil toho týpka z Green Day. Tady to máte písně, takhle si to přeje. Probuďte mě, když bude září končit, tak je na čase vstávat a cvičit. Dáme si Green Day, Wake Me Up When September Ends, už za chvíli tady na Hit Rádiu. Tak buďte s námi.

0: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
1: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
2: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kbcz.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od úterý v Lidlu mleté maso Mix 1 kg za 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x půl litru za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Kdyby tahle balada byla člověkem, tak má na sobě podzimní svetr, sedí někde v koutku, čte si knížku a pije čaj. My ale máme venku pořád ještě babí léto. Venku je krásně. A jak to dál bude vypadat s babím létem, tak to uslyšíte v nejnovějších zprávách ve 2 hodiny odpoledne. No a po zprávách s Lucí, tak nás tady na Hitrádiu čeká středeční ruleta dvojsmyslu. Tak buďte s námi.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, dobré odpoledne. Kolony na D1 od Průhonic dál do centra metropole, ale také v opačném směru. Pokud vyjíždíte z Pražského okruhu dál na Merošovice, nabíráte v několika kilometrové koloně dlouhá zpoždění. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
3: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Harmony toaletní papír 30 rolí za 139,90. Jaro prostředek na nádobí 2 kusy v balení za 139,90. A Somat kapsle domyčky různé druhy za 269,90. Až do 6. října. Kaufland.
4: Chceš posunout svůj herní skill?
5: Hi, this is Ed Sheeran.
6: Hi, this is Madonna.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. A všech podcastových platformách. On air.
6: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hitrádio.
1: Je 14 hodin, dobré odpoledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. Předvolební průzkumy mohou být pro voliče jedním z vodítek při rozhodování. Ukazují aktuální rozložení podpor jednotlivých uskupení. Otázkou je, nakolik dokážou ovlivnit samotné hlasování. Jakou roli hrají právě v komunálních volbách, vysvětlí politolog Jan Kubáček.
7: Já jsem přesvědčený, že v podstatě v komunálních volbách ty výzkumy jsou spíše takové doporučující, mají spíš takovou charakteristiku jisté takové jakoby zábavnosti nebo sledování trendů, vytváří takovou pěnu té volební kampaně.
1: Podle Jana Kubáčka mají dopad spíše na voliče ve velkých městech. Babí léto si užijeme i v dalších dnech, tedy na začátku října. Nadprůměrně vysoké teploty by pak mohly vydržet i po většinu měsíce, i když se budou pozvolna snižovat. V říjnu se nejspíše nezlepší situace se suchem, ve výhledu zatím nejsou intenzivnější srážky. Naši fotbalisté do 21 let mají před sebou klíčový zápas v kvalifikaci o postup na mistrovství Evropy v příštím roce. Dnes přivítají v Hradci Králové od 18. hodiny Bulhary. Lvíčata by si v případě výhry už před závěrečným zápasem v Portugalsku zajistila účast v listopadové baráži. Teď pohled k nám. V Branické ulici vznikl nový domov pro klienty s autismem, kteří potřebují náročnější péči. Organizace Ruka pro život ho otevřela za podpory hlavního města. Sloužit bude klientům od 18 let s mentálním a kombinovaným postižením a poruchou autistického spektra. Nové zázemí jim nabídne klidné prostředí, soukromí a velkou zahradu.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hitrádiu. Kdekoliv a kdykoliv

0: pokračuje k tomu příjemné hodnoty 24 stupňů maxima pro dnešní den. Také slunečno, jasná, skoro jasná obloha. Na večer zesílí vítr.
1: Jirka Pelnář, Hit Radio.
2: Posloucháte středeční odpoledne na Hit Radio a protože jsou 2 hodiny odpoledne, tak nás jako každou jinou středu ve 2 čeká naše ruleta dvojsmyslů. Opět popustíte uzdu vaší fantazii, vstoupíme společně na velmi tenký led, který občas pod námi v ruleti i křupe, no a zároveň zkusíme, co ta čeština ještě vydrží. Dáme jeden hit a pustíme se do toho. Začínáme hitem z roku 2000, to vás bude bavit. Shaggy Angel na Hit Radio.

0: Kolik je nám teda v tom případě? No, radši nad tím nebudeme přemýšlet. Každopádně už nám je dost na to, aby jsme znali hranice naší fantazie a aby jsme vzali rozum do hrsti a věděli si, kdy si máme udělat srandu. A ta chvíle přichází na Hit Rádiu právě teď, jako každou středu ve 2 hodiny odpoledne, kdy se nám spouští naše ruleta dvojsmyslů. Čeština je nádherná, je to nádherný jazyk a opravdu si dokážeme v rámci dvojsmyslů dovolit extrémně hodně. Dneska, nevím, snad to nebude úplně složité téma. Nicméně, jenom v rychlosti zopakuju, cokoliv vás napadne, posílejte na 777-937-777, ať už je to zpráva nebo hlasovka. Meze se nekladou, jo? Tak já to roztočím.
1: Co může zaznít v ložnici a...
0: A teď na začátku topné sezóny. Doma. To možná trošku složitý, ale myslím si, že jako něco najdeme. Tak já nevím, když se člověk jde doma podívat na teploměr, tak co může zaznít v ložnici a teď na začátku topné sezony? Třeba, ukáž kolik? 19, no to je málo. Nebo, vem si ponožky, máš studený nohy? Nevím, nechám to na vás. 777-937-777. Jo, a Dominik píše jako první. Přilož tomu. Výborně. Tak to je Kláda. No, tak už nám to začíná, tak já jsem se bál. 777-937-777. Tak jo, tak já tady taky trošku přitopím pod kotlem. Martin Solovek,

Vánoční hřích na Hit Rádiu ve čtvrt na tři. Pokračujeme v naší ruletě dvojsmyslu a to, co může zaznít v ložnici a zároveň na začátku topné sezóny. Posíláte zprávy na 777-937-777. Je tady toho hodně. Tak například Martina z Prahy píše: sakra, si samé žebro jako radiátor. Zajímavý. Renča, dokud to neodvzdušníš, nebude to fungovat. Ježiši Kriste. Bože, ahoj, Dáša, zdraví. Konečně to funguje. Výborně, super. To bude drahý, zase zdražili poplatky, Lukáš. Máš pěkný brikety. S pozdravem Tomáš. Tome, tady se mnou Lucie ve studiu, co znamená máš pěkný brikety. Dávě, jestli prosím vás někdo vám řekne, nějaký chlap, že máte pěkný brikety. Je to dobrý, je to velmi pozitivní. Je to super. To je kompliment jak blázen. V rádiu říkali, že už můžeme začít. Skvělý. Co je tady? Zuzka, je třeba protáhnout komín, Ježiši Kriste, no tak. Za chvilku vyberu nejlepší. Nejlepší ode mě dostane speciální edici Člověče nezlob se od Hit Rádia. Tak pište dál. 777 937 777.

0: Jdeme do finále dnešní středeční rolety dvojsmyslu, kdy říkáme věci, které můžou zaznít jak v ložnici, tak na začátku topné sezóny. Teda musím jako říct, že je to náročný s váma tady takhle na tom WhatsAppu Hit Rádia, když koukám, co všechno píšete. 90% reálně nemůžu říct do vysílání. Prostě nejde. To jako nejde, jo? Nejde to. Tohle mě třeba baví, to ještě jako můžu. Byla makačka to zprovoznit, ale už to jede. Super. Nebo kde schováváš tu štětku? Na kominíka, jasně, rozumím. Pak je to všechno ohledně jako protahování komínů a utírání si nudlí u nosu a tak dále. Takže nejde to. Těžký, ale tohle je třeba hezký, milý a pokud tohle někdy jako řeknete v ložnici, tak pak jdete vidět, jak to jako dopadlo, ale třeba Martina píše, že manžel říkal, že máme se sousedkou stejný svetr. Gratuluju. Ve třech vám bude větší teplo. Člověk se musí přitulit. Takže posílám edici Člověče, nezlob se, na dlouhé podzimní večery, už víme kam. Gratuluju, další roleta zase za týden ve středu.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například jelen prací gel 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Nebo tvoje Lidl značka V5WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Hit Radio.

0: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
1: No jasně, s MND to jde.
0: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
2: V Kauflandu najdete vše pro váš rodinný nákup. Například Bohemilk, plátkový sýr, 100 gramů za 24,90. Ariel, prací kapsle nebo gel, různé druhy za 399,90. A Bref, WC blok, různé druhy za 59,90. Až do 6. října. Kaufland.
3: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
4: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
5: Když jde o zdraví.
3: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. KVZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
6: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
7: Zlepši si náladu.
6: Zlepši si náladu.

0: pak 6. října proti Anglii ve Wembley. A je to vlastně poprvé, je to takový malý miniturnaj, kdy v rámci jednoho reprezentačního srazu se hrajou 4 zápasy během pouhých 11 dnů. Je to strašný lazec, je to fakt jako, je to brutální, pro všechny je to úplně nový, ale nás to vlastně jako baví. Spousta zápasů během 2 týdnů, jako proč ne. Navíc, když kluci hrajou jako tým, tak se na to hezky kouká. Dneska ve 3 odpoledne vás taky čeká váš oblíbený tým, protože dorazí odpolední show Hit Radio. Máte se na co těšit.
1: Už se to blíží. To nejlepší odpoledne v Praze a středních Čechách. Hit Radio má pro tebe ještě víc. Přidej se do klubu posluchačů a získej výhody, které běžní posluchači nemají. Registrace je otevřená na našem webu hitradio.cz.
2: Jak to dopadne, když do jednoho studia zavřete někoho, kdo miluje klimatizaci a kdo nenávidí klimatizaci? No, o tom se dneska třeba přesvědčíte.
3: Vypni to, je tady kosa. Vypni to. Přátelé, teď nemluvím na vás, jo? Vy to radio nechce zaplít, ale Dominiku, vypni to!
2: Ale vadí ti, že určitě v autě mají zapnutou klimatizaci,
3: vypněte,
2: že jo?
3: Vypněte to! Bude vás škrábat v krku, ale už budete mít jako nový. Poslouchejte.

0: Lana Del Rey, Young and Beautiful, další krásná podzimní balada tady u nás na Hit Radio. Podzim venku je, ale pořád ještě babí léto, to nám ještě chviličku i vydrží, tak věřím, že i dobrá nálada. Pokud se o vás pokouší nějaký splín, tak dál poslouchejte Hit Radio a doporučuji i od 15 hodin, protože od 15 hodin zase bude o zábavu postaráno. Dorazí naše odpolední show. Já jsem Jirka Pelnář, budu se na vás těšit zítra v pravé poledne, opět zítra srdcovky. Ty největší hity za posledních minimálně 30 let. Sám jsem zvědavej na výběr, který pro vás nachystám na zítřejší poledne. Ještě pořád si to nechávám otevřený, mám tam pár nápadů, ale nechávám tomu ještě prostor, nechávám to dýchat, nechávám to zrát, nechávám to jako víno, které se musí otevřít a nechat ho jenom tak chviličku ještě, jak se to má říkat, jak se to říká správně, dýchat, ano, děkuju, díky za to, já to slyšel, až jsem, nechávám ho ještě dýchat, jo? Těším se moc. Zítra ve 12 hodin tady na Hit Radio. Tak se smějte, přežijte dnešek.
1: Hit Radio. Hit Radio. I didn't hear you.

0: kg za 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x půl litru za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 270 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
4: Hit Radio.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Hit Radio má pro tebe ještě víc. Přidej se do klubu posluchačů a získej výhody, které běžní posluchači nemají. Registrace je otevřená na našem webu hitradio.cz.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí přejeme dobré odpoledne. V těchto chvílích stále projíždíte v dlouhých kolonách na sjezdu z Pražského okruhu a na D1 směrem na Mirošovice. Zdržení je minimálně 15 až 20 minut. Popojíždí ale i opačný směr od Průhonic, D1 dál směrem na Chodov, je to kvůli dopravní nehodě. Zdržení kolem 10 minut pak hlásíte z Belské na výjezdu z Metropole a na Pražském okruhu na sjezdu z D5 na úrovni Jinočan a Ořechu. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
2: Šťastnou cestu za každého počasí přeje Emil Frey, váš specialista na vozy Subaru s pohonem 4x4. www.emilfrey.cz.
3: Myslíte, že italská kuchyně...

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. A Pilsner Urquell půl litru jen za 25,90. Albert. Dle srovnání 23.9.
1: I'm Nicki Minaj.
2: Hey, this is John Legend.
3: Hey, it's Taylor Swift.
4: On air.
5: Online.
4: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
6: Je 15 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí. Dobré odpoledne. Magistrát upraví části Vltavského nábřeží u Ledáren v Braníku. Vzniknout tady má stezka pro pěší a cyklisty s lávkou přes tamní záliv. Úpravy mají zajistit návaznost cyklotrasy A2, která je v této části vedena oklikou po silnici, a zlepšit také pohyb pěších, běžců nebo cyklistů. Greenpeace ráno překryla u Kačerova volební billboard ANO. Nahradila ho transparentem s vyobrazením ministra zahraničí a šéfa motoristů Macinky, poslance Turka a premiéra Babiše s nápisem Motoristé škodí přírodě, nebuďte jejich loutka. Organizace uvedla, že tím chtěla vyslat Babišovi vzkaz, aby zajistil odborné a kompetentní řízení rezortu životního prostředí. Kvůli dlouhodobému suchu chybí v Lipenské přehradě více než 124 milionů krychlových metrů vody. Je tak na polovině své kapacity. Podle povodí Vltavy chybí v nádrži voda přepočteno na objem ze zhruba 50 tisíců olympijských bazénů.
4: City Extra.
6: Zítra odstartuje 16. ročník festivalu Den architektury. Uskuteční se ve více než stovce měst po celém Česku i na Slovensku. Předcházet mu bude přehlídka Film a architektura s motem Byt či nebyt, která nabídne kolekci snímků, které nahlížejí na bydlení z nejrůznějších úhlů. Pokračuje Václav Ševčík, dramaturg filmové části.
7: Je opravdu silná momentálně dokumentární tvorba, takže se snažíme vybrat to nejlepší, na což ukazuje třeba dnešní zahajovací celovečerní film Stardust, příběh a lásky a architektury, který si myslím, že je jako tím nejlepším, co v poslední době vzniklo, a vlastně takovým výrazným dvojportrétem dvou architektů, kteří ovlivnili architektury.
6: Projekce budou ode dneška do pondělí 5. října probíhat v kinech Světozor a Edison Film Hub. Odpoledne zůstává slunečné, jasné nebo polojasné. Na večer se bude zvedat silnější vítr. Zatím fouká slabý proměnlivý, teploty kolem 24.
4: Někomu zlepší náladu káva z Vinohrad, jinýmu 12 z Anděla. A všem v Praze Dominik, Andrea a Vincent z odpolední show na Hit Radio City. Jsme zpátky.
8: Lépe bych to neřekl. Jestli se dneska na to odpoledne společně někdo těší, jsem to já, taky Andrejka, čau.
9: Ahoj.
8: A naše tmavší, zmenšenější a usměvavější verze Vincenta.
10: Dobrý den, já jsem Vincent.
8: Hlas podobnej.
10: Jo.
8: No tak řekněme našim posluchačům, kde je tady všechno s náma dneska ještě?
10: Vincent.
8: Budeš držet roli, přátelé, já jsem vzal dneska Alexe do práce, ale vy ho z éteru znáte, že?
9: No my jsme se seznámili dneska nově, ale Alexe, já jsem úplně ohromená. Jemu, přátelé, tady tomu Vincentovi je 8 let a působí, jak kdyby už byl plnoletý.
8: Teda, Alexi, jdeš do práce s náma dneska, doprovodíš ty lidi zpátky domů. Jo.
10: Jo.
8: Tak mi ještě všichni řekněte jednu informaci dneška, top zážitek. Andrejko.
9: Pro mě perfektní zážitek dneska byl, že jsem se výborně vyspala, ale k tomu jsem si ještě stihla vyžehlit plnej koš prádla.
10: Wow.
9: Takhle já jsem byla produktivní. Co tak se stalo tobě, Alexi?
8: Ali?
10: Mně se stalo nejlepší věc v celém dne, teda v celém dnu.
8: Je?
10: To, že jsem šel ze školy.
8: Že jsem tě vyzvedl a pro mě nejlepší zážitek, že si to odpoledne užijem společně s váma.
4: Hit Radio City.
8: A taky další hity.

0: 11 minut a 3 hodiny. Posloucháte Hit Radio City. Tomhle složení, nazveme to dneska den otevřených dveří. Kdo půjde kolem, necháme otevřený dveře, se vám ohlásí, hlavně, že tu máme hity. Je tady Andrejka a taky...
1: Alex, Vincent, who dorazí. Is this man?
0: No pozor, ale dneska skrze hity dorazí samozřejmě taky Eva, ale ty s ní máš někam vyrazit, zasvěd nás.
1: No tak, přátelé, víte, jak je to s takovou tou věčně se opakující se disciplínou, kterou se snažíte naučit, ale vždycky do toho naskočíte, pak to pár dní, měsíců, let necháte a pak začínáte zase znova. A zatímco vy víte, že ještě pořád tomu neříkáte úplně pane, tak vaše okolí nabide dojmu, že už musíte minimálně být hoden Wimbledonu, jo? No,
0: tak to dělám se vším. Takže asi se s tím spojí každý z nás.
1: No a teď je tady taková věc, že si to myslela i Eva. Skupinka přátel, jsme se domluvili, že půjdeme na tenis a Eva Farná si teď myslí, že ji vyškolím v tenise.
0: Ona chce učit.
1: No, ona se chce učit s náma, protože si myslí, že už jsme zdatní tenisté.
0: Já doufám, že nás neposlouchá. To je základ. Vypadáš u toho dobře, vypadáš.
1: Hele, důležitý je na všechno kejvat.
0: Okay.
1: A předstírat.
0: No, musíš taky hrát trošku.
1: Hele, tak mám ještě 14 dní na to, abych se to opravdu naučila.
0: O čem se bavíme? Musíš na všechno kejvat a předstírat. Bavíme se o tenise?
1: No tak, ty to neděláš, když se ti někdo zeptá, a zvládnul byste, ty automaticky nekejveš, že bys zvládnul,
0: ať
1: je to cokoliv?
0: Ale děláš to taky? Všichni to snad děláme, no, lžeme v životopise.
1: No tak jen nám řekněte, kdy jste naposled lhali vy.
0: Napište nám 777-937-777. Já myslím, že to je základ úspěchu, že vlastně všichni tady na sebe jenom hrajeme, že něčemu rozumíme a nikdo nesmí přijít na to, že nikdo neví, která by je. Elena Zeťová, není to nemožný úkol. Impossible na Hit Radio City a za chvíli jsme zpátky. Pište 777-937-777.
2: Zlepši si náladu.
0: Aj, akorát nedá se předstírat určitý věci, jakože ovládáte špičkově pult, protože ta pravda se ukáže, jakože se ukliknete. Ještě jednou.

0: No prosím, to je hit. Luis Capaldi, 15 hodin, 18 minut. Dneska máme poslední zářijový den, svítí nám sluníčko a Alex říkal, že nejlepší zážitek byl dneska, co?
1: Že jsem šel ze školy.
0: I mluví jak Vincent dokonce, často. No. Já jsem to chytil teď od tebe. Ty jsi v roli, já taky. Takže jsem tě vyzvedl, ale shrňme teda ten první měsíc školy, jak to probíhalo.
1: Jak utrpení. Bys...
0: Fakt. Všechno.
2: No, jo, výborně. Je to všechno.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 270 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.

0: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
1: No jasně, s MND to jde.
0: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
2: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
3: Podzim je skvělý s Hitrádiem. Když lesy hrají všemi barvami. A města zase ozáří raní a večerní světla. Tam všude ti zlepšíme nálad. Jsme tvoje Hitrádio.

0: Flipside a všechno nejlepší k narozeninám. Třeba jsme se někomu trefili. 15 hodin a za pár vteřin půl. Dneska vám přeji samé dobré věci, jako třeba Andrejce novýho kámoše.
1: My už jsme se tady zakecali, já jsem se dokonce dozvěděla, že Alex bude mít brzo 9. narozeniny, je to pravda?
2: Jo.
1: Znamená
0: počkej,
1: to...
0: Počkej, mikrofon, pardon.
1: Jo, zapínáme, to si okoukal ode mě, ale už jsme napřímo...
0: Andrejko, on to uměl!
1: Tohle okamžitě zapomeň, tento počin. Ale víš co, podle mě je to taková geniální příležitost, máme tady přítomného i taťku, máme svědky v éteru, co kdyby si tady vyřknul, co by si k takovým narozeninám 9. přál?
2: Takže já bych si přál motorku, pak bych si přál ještě...
0: Opravdu?
1: Papíry ne. Už máš, to je jasný.
2: Já řeknu to, co si přeju normálně.
1: Dobře.
2: To, že jsme spávali lidi. To, že jsme tady. To, že jsem tady.
0: Ale...
2: Já to mám od tebe, tačko.
1: Takže ty bys přál, aby si vyštípal Vinciho a byl si tady s námi natrvalo?
2: Aha.
1: No.
0: A já vám chci popsat...
2: Vincent, nic proti tobě, jo?
0: Jak je to stejný, jak kdyby tady Vincent byl. On jí ve vstupu? Nezapl si mikrofon. Já jsem si myslel, jak tady budu dneska muset něco dělat dramaturgicky. Ne. Vy jste u toho. Je to tak. A víte, co je problém? Vincent za námi ještě míří dokonce.
2: Bomba.
1: To dneska je úplnej full house.
0: Hele, to dokáže i ta energie z hitu. Roger Sanchez na Hit Radio City. Dejte si to na 10.

0: 3:38 minut, posloucháte Hit Radio City. Hele, co se vám zdálo v noci? Já vím, že to je spíš otázka do snídaně šampionů, ale smích Andrejky budí zvědavost.
1: My jsme si tady otevřeli téma sny, dnešní sny. A oba dva jsme se na sebe tak podívali a vlastně jsme si moc neměli co říct, protože ne každý sen je úplně publikovatelný.
0: No a hlavně pomrkává, protože tady se mnou můj 8letý syn. Takže co můžeme vyfiltrovat, co vám chceme říct? Za chvilku hraje Link. Jo, já jsem hrál za Spartu třeba.
1: No, a teď budeme fandit Bohemce, ale.
0: Za chvilku.
1: Za chvilku, no už vykopli.
0: Jo, no nekecej, tak jdeme
1: 30.
0: K ním.
1: No pojď.
0: Jak to počkej, víš, tak to mě zajímá.
1: Takže
0: Andrejko.
1: Fotbalisté Bohemians z Praha 1905 dnes budou hrát o osmifinále MOL Cupu.
0: Nekecej.
1: A jelo se pozor, víš kam?
0: Řekni.
1: No do Vsetína, na stadionu třetiligového celku.
0: Tady vidíte, že ten skutečný život je větší bizár, větší sen, než to, co se nám zdá, protože že tohle Andrejka Bezděková řekne jenom z hlavy, takhle z hlavy.
1: Takhle z patra jsem to řekla.
0: To je neskutečný.

0: dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
1: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
2: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
3: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kbcz.

0: Ladíte Hit Radio City za chvilku. 15:50.
1: Je tady Andrejka, je tady Dominik, za chvilku Vince přijde, je tady Alex a čtu ve zprávách, že od května jsme my, Češi, zažili 29 tropických dní a 12 tropických nocí. No teď je ta doba, kdy to můžeme ještě prodloužit. Jasně, nějaký babí léto bude, ale chystáte ještě dovolenou?
2: No, tak já se musím přiznat, že jsem o něčem popřemýšlela a s holkama jsme se domluvili.
1: Ano.
2: Že bychom si ještě vyhodili z kopejtka.
1: Tak počkej, já otevírám směny, kdy to plánuješ a kam?
2: No a říkali jsme si, že bychom se podívali na Havaj.
1: Ne, počkej, tak já to musím pro běžné pražáky, co se teď vrací z práce. Takže říkáš do Chorvatska autem.
2: Do Chorvatska autem, přespávačka ve stanu.
1: Hmm.
2: Low cost.
1: Kolik hvězd bude mít ten
2: stan? Klasický low cost.
1: Tak jenom řekni, kdy nám budeš chybět.
2: No, ještě je to v řešení, jako pojďme se o tom bavit, až to bude hotové.
1: Tak.
2: Teď si pojďme užívat chladné večery.

0: 3 hodiny a 57 minut hezké odpoledne právo hezkou středu. Všechny židle ve studiu obsazené, tak počkat, zprávy musí odběhnout přesně, podíváme se na cesty, ale teď neřekneme nikdo ani slovo. Protože si uděláte kafe, něco k jídlu a následující opener po zprávách bude mít kolik? 5, 6 minut? 10 minut.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí. Přejeme dobré odpoledne na pražské silnice. Stále platí, že výjezd po D1 a sjezd z Pražského okruhu. Na ní blokuje několika kilometrová kolona, popojíždíte až po Mirošovice. V opačném směru najedete do kolony u Průhonic a pokračujete až po Záběhlice. Zdržení v obou případech může být kolem 20 minut. Sjezd z D5 a Pražský okruh na úrovni Jinočana a Ořechu 15 minut v koloně. Opět se plní také Bubenecký tunel směrem na Troju a Barandák dál do Dobřížské ulice. Z více auty počítejte také na Černáku, pokud jedete do centra a v oblasti kolem Motola, zejména v Kukulově ulici a pak v Bělohorské. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
2: Jeden kilogram za 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kilogram za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x půl litru za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
4: On air.
5: Online.
4: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
1: Je 16 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí, dobré odpoledne. Od května do září zažila metropole 29 tropických dní a 12 tropických nocí. Město se tak letos potýkalo s mimořádně teplým létem. Vznikla proto nová mapa horko v Praze. Co přesně ukazuje, popíše mluvčí magistrátu Vít Hofman.
6: Mapa ukazuje, jak se data o teplotě v jednotlivých částech města dají modelovat a předvídat. Díky tomu je umí využít při plánování nových čtvrtí. Už v návrhu tak můžeme pracovat třeba s orientací budov, vegetací nebo správnými materiály i barvou povrchů.
1: Story mapu horko v Praze najdeme na webu. Detaily jsou také na stránkách IPR. Několik desítek policistů a příslušníků dalších bezpečnostních sborů vyšlo do ulic Prahy. Vydali se na protestní pochod od budovy policejního prezidia k ministerstvu vnitra. Chtěli upozornit na špatné systémové nastavení policie i ostatních sborů nebo způsob řízení. Za hlavní požadavek označili zúžení podle nich přebujelého managementu a zvýšení počtu policistů v ulicích. Pokles hladiny pod přehradou Kamík nad Vltavou na Příbramsku odhalil pozůstatky staré Vltavy. Místy se objevují části někdejších jezů nebo stezek pro koně, které souvisely s plavbou na řece. V oblasti se teď obávají také poklesu hladiny podzemní vody, problémy se zásobováním zatím nemají.
4: City Extra.
1: Divadlo Paláse zve večer na komedii Irská kletba. Břitká, překvapivě něžná hra o tom, co si muži často nechávají pro sebe a co ženy velmi dobře znají. Čeká vás večer plný ostrých dialogů, přímnosti, smíchu, ale i momentů, kdy se sál směje a pak stichne. Začíná se v 7 večer a vstupenky jsou stále v prodeji. Odpoledne zůstává jasné, skoro jasné, do rána budou teploty opět klesat na 11 až 7 stupňů, na okrajích metropole může být dokonce ještě chladněji, zítra opět slunečný den, babí léto pokračuje, teploty odpoledne zůstanou stejné.
4: Práce končí, život začíná. Jdeme na to Praho. Odpolední show Hit Rádia City s Dominikem Mršanským, Vincentem Navrátilem a Andreou Bezděkovou.
0: Tak prej horko v Praze, kdyby se natáčel film, hrajem tam my všichni. Ahoj všichni.
7: Ahoj.
1: Ahoj,
7: já jsem přiběh jako z natáčení filmu.
0: Alexi, ty mutuješ, konečně.
8: Jo, já už jsem sám velký chlap, už mi nemůžeš říkat, co mám dělat.
0: Vince je tu, Alex teda taky, ten už je na počítači, no, vítaj.
7: Ahoj, jaký byl, malej? Mám se zabalit saky paky a jít domů? Byl lepší než já asi, jo, viď?
9: Byl lepší než my dva.
7: Jo, takhle.
0: Alternativa, no, zkrátka, tu situaci znáte, když jako se přesně takhle někdo zeptá, tak jaký byl a vy?
7: No.
4: Hit Radio City. Baby, you're all that I want.
0: DJ Semi, dalšího

0: No prosím, self-aware a Tepper City. Posloucháte Hit Radio City. Hezky se to rýmuje. Já jsem to totiž řekl dvakrát asi. Vincent, Andrejka, Dominik přejí krásné středeční odpoledne. Sluší to Vincentovi, já vám to jen chci zprostředkovat, ten zážitek.
1: Já jsem unavený. Jestli se vám líbí černé kruhy pod očima a mrtvolný pohled, tak jsem přesně váš typ.
0: Takhle, ty máš ještě asi make-up z toho natáčení. Je make-up dneska u chlapa hodně, co myslíte?
2: Myslím si, že na natáčení úplně ne, ale nedovedu si představit, kdyby můj chlapec před večeří vytáhnul šminkovnici a rozjel tam nějaký zdravíčka, nedej bože, linky. Asi by mě to překvapilo.
0: My si jdem s klukama přepudrovat nos. Bude to normální za 10 let, si myslím. Já tady totiž tu, proto o tom přátelé mluvím. Muži v Česku podstupují kosmetické procedury častěji než jinde na světě.
1: A co se mezi ně počítá?
0: To už je na nás.
1: No tak jako, co jsou nejčastější takový, na co chlap může jít? Vlasy? Počítá se to, co, na čem jsi byl ty v Turecku, jako kosmetická procedura? Asi jo, ne?
0: Necháme to, přátelé, na vás. Pište, jestli jsou třeba vlasy OK jako kosmetická úprava.
1: Když máte plešatýho kamaráda a vezmete ho do Turecka a najednou teďkon zaproti vám sedí někdo z Afre, vypadá jak Richard Genzer.
0: Tak jsi vybral z vlasáčů. Jako,
1: do toho nejlepšího, ten má nejvíc vlasů.
2: A můžeš uzmout cizí vlasy a dát se je do svých?
0: Ještě, že tady mám toho syna pořád. Alexi?
1: Jo, jakože bys, ty ho máš na genetický materiál jenom.
0: Já už ho mám na ledvinu rezervovanýho a teď ti tohle. Jeleni, hezky odpoledne přeje.
1: To dělají oni, jo?

0: Hezkou středu, 4 hodiny a 17 minut. Něco by to chtělo mezi vás poslat. Co třeba dva lupeny na Briana Adamse? Takovou máme výhru tenhle týden.
1: Zaspívej něco od Briana Adamse.
0: I'm Brian Adams, oh yeah.
1: A o čem to je ta písnička? To je o sobě, ne? On málo kdo ví, ale ta písnička je vlastně o jeho životě.
0: Rolling Stones,
1: Rolling Stones.
0: No máme dva lupeny, on tady bude. 10 otázek a naštěstí pravá, levá ruka, moje končetiny jsou tady nepoužitelní. Ne vy dva, ale někdo z vás dneska bude.
1: Vysvětli mi to.
0: Prostě pište 777, 937, 777.
1: A už to chápu, pište to levou i pravou rukou, protože potřebujete obě ruce.
0: No ne, je to 10 otázek, vy nesmíte odpovědět ani jednou stejně, musíte špatně odpovídat, já to nestíhám kontrolovat.
1: Jaký je čas teďkonc?
0: Já tu nebyl taky.
1: Ale je čas určitě porazitelný, takže pište 777, 937, 777, jsem nepoužitelný a Brian Adams se svojí legendární písničkou I am Brian Adams.
2: Ráno tě probereme snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
3: Máme příležitost, jdem se ukázat.
4: Já bych to asi vidět nechtěla, Michal.
2: Pak hudební pohoda do pražských kanclů s Kubou Urbanem. A odpoledne nejzábavnější odpolední show v českém éteru. Dominik Vršanský, Vincent Navrátil a Andrea Bezděková. Velkolepě. Natočím to.
0: No tak všechno velkolepě.
1: Všechno velkolepě.
2: Tvoje pražská trojka. Jsme tvoje pražské Hit Radio. Hit Radio City. Zlepši si náladu.
5: Jir 30 rolí za 139,90. Jaro prostředek na nádobí, dva kusy v balení za 139,90. A Somat kapsle domičky, různé druhy za 269,90. Až do 6. října. Kaufland.
6: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
7: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.

0: naše platonická láska mileniálských chlapců. Snad ten mě je zavřenou oči celou dobu, zvláště když jedete domů z práce. Ale kdo ještě maká, to je účetní Jana.
1: Nepoužitelní. Jediná hra, kde nesmíš vědět absolutně nic, abys byl vítěz.
0: Snad to nebudou malé ry, paní účetní. Ahoj.
2: Ahoj Dominiku, ahoj všichni.
3: Ahoj.
4: Jano, prosím tě, když mám platit takový ty zálohy čtvrtletně a zapomněl jsem to jednou poslat, to, u záloh se nic neděje, že jo?
2: U záloh se nic neděje. Zaplatíš to jednou ranou.
4: Jo, pak až na konci, že jo, takže nemusíme ve stresu.
2: Zdravím Dominiku.
4: Jsi zlatá, děkuju, Jano. To byl Dominik. Jano, prosím tě, co tě dneska čeká ještě po té práci?
2: Co mě čeká? Cesta domů a pak snad příjemný večer.
4: A to znamená, jak vypadá příjemný večer, madam Jany?
0: Paní účetní.
2: Dát si něco dobrého k jídlu. Zjistit, co se stalo.
4: Kde?
2: Nic se nestalo.
0: Teď se to děje.
4: Akorát Dominik zapomněl zaplatit zálohy na daních, jsme zjistili dneska.
0: Díky, že se zeptal. Každopádně, 10 otázek. Máme lupeny na Briana Adamse. Včera tady soutěžila taky Jana a její čas je 33 vteřin 10 setin.
2: Přičela jsem.
4: Tak ale moc nepřemýšlej, jako já, když dělám daně, jo?
2: Rychle
4: spal to tam, nic nepromažuj. A nic dvakrát stejně. Stejně jako když dělám na ně. Jste připraveni?
2: Ano.
4: 3, 2, 1, start!
0: Kdy nás čeká další svátek?
2: Zítra.
3: V jakém roce bude následující olympiáda?
2: 1929.
0: Jak se říká pozdnímu létu?
2: Dětkovo léto.
3: Jak dělá policejní sirena?
2: Aha.
0: Kdo zpívá hit Dělání dělání?
2: Karel Gott.
3: Zabroukej hit Stín katedrál.
2: Pa, pa, pa,
0: jak se jmenuje můj pejsek?
2: Jerry.
3: Kdo nastoupí v letošní Stardance?
2: Asi já.
0: Jak dělá čmelák?
2: Kikriki.
3: Co patří k baramborovému salátu?
2: Česky.
0: Op, stop. Opa!
4: Co bylo to poslední? Česky?
3: Česnek?
2: Prosím?
4: Ne, co byla poslední odpověď?
0: Halo!
2: Švestky.
4: Já jsem rozuměl, že jak se Andrejka přeřekla, tak si ta na ní křičela česky. No, Jano, bohužel trvalo to trošku déle, než by mělo. Už na začátku, když vlastně, kdy bude další olympiáda, a vy byste začal říkat 1920.
0: Už to začalo.
4: Teď už bylo jedno, jestli to bude 9, 8 nebo 6. No každopádně 40 vteřin, to nestačí.
2: Nic se neděje.
4: Ale byla si úžasná.
0: A s těma zálohama jsem
4: no, tak jo.
3: A pořád tě čeká krásný večer.
4: A přejeme hodně štěstí ve Stardance.
2: Já teda děkuji. A mohla bych mít jedno přání?
4: No jasně.
2: Já vždycky, když slyším písničku od Alexe Vorena, Ordinary, vždycky slyším Vincenta. Nemohl by mi zabroukat?
4: A jak to je?
0: Ordinary, já ti pustím kousek, tohle chci vyzkoušet totiž, protože...
4: A fakt jo, to zní jako já, jo?
2: Vyloženě.
0: A není to tenhle Alex?
4: Ne, to je jiný Alex.
0: Můj syn?
2: Ne, to je Vincent. Vincent tě připomíná Alex.
4: Jo, tak počkej, tak si to pustíme.
0: Tak si to naposlouchám.
4: Ale, naposlouchám.
2: A nebo to? I'm gonna do the down. An ordinary. And I'm gonna do the down. Down, deep at a down, down.
4: Děkuju. Tak víš co, máš 20 vteřin.
3: Já ně musím říct, že už dlouho nikdo nedostal Vincenta do rozpaku.
4: Ano, to rozhodně není ordinary compliment, takže já ti za něj děkuju.
0: A rovnou stačilo říct na začátku, že neslyšíš, my bychom četli hlasitějc. Tak se měj krásně.
4: Tak jo, děkujeme.
2: Vy taky, jste báječní, zdravím vás.
4: Ahoj.
0: Taky krásný den, zítra stejný čas, stejný místo, dva lupeny na Briana Adamse.
1: Nepoužitelní, zítra. Rádia City.

0: kytarovek není nikdy dost. A kolik je hub? 16 hodin 40 minut. Andrejko?
1: No to bych vám mohla vyprávět. Přátelé, o víkendu jsem byla na vysokohorské turistice, byli jsme v Krušných horách a tam jsme o houby klopejtali. Normálně takovýhle půlmetrový.
0: Vidíte to?
2: Vy, co nevidíte? Milí posluchači, co nevidíte, ukázala takhle velký ty houby.
0: No spíš takhle.
1: Takhle velký. První den jsme neměli kam dát, byli jsme smutní, nechali jsme je tam, čekají tam ještě někde na vás. Druhý den jsme si vyprosili košík, už jsme takhle velký nenašli, ale bylo jich tam požehnaně, všude.
0: A použila jsi tu apku, co jsem doporučoval, nebo prostě sklopejtal a kam
1: si šlo? No, tam si jenom klopejtal, tam jako vyloženě prosvítali, ty jsi šel po stezce a koukal si do křovisek a tam vylejzali ty hlavy.
2: A jíš ty houby taky nebo jenom sbíráš?
0: Jsi ten typ?
1: Ne.
2: Já to mám stejně, já vlastně miluju rybaření, teď už bych tu rybu asi jíst. Mám rád houbaření, ano. A ty houby nejím, ale taky už se je chce naučit jíst. Máš nějaký tip pro lidi, ty již nejíš vůbec houby?
1: No nejím, ale jediný, co jsem jedla kdy, byla obalovaná bedla.
0: V trojobalu.
1: Smažená. No,
2: Ty jíš houby jenom čo?
0: Miluju houby, ale mám to neštěstí, když jdu, tak nevidím ani jednu. A naštěstí mám malou rodinu, malou i vzrůstem, takže doporučuji, jestli mám nějaký tip brát děti na houby. Oni k tomu mají blíž, k té zemi, že, Alexi?
3: Jo, jasně.
0: A moje

0: žena je taky malinká.
1: Co jste se zrali za houby?

Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od úterý v Lidlu mleté maso Mix 1 kg za 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A z aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x půl litru za 89,90. Lidl, to se vyplatí.

Dominik a Vincent ještě neřekli poslední slovo. Vlastně oni ho nikdy neřeknou. Odpolední show Hit Radio.

0: Zlepši si náladu.
1: Hit Radio City.
2: Čas duše léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duše léčí,

0: ztrácím.
1: Tak si nás nalaďte pořádně. Poetika na Hydrádiu City. Přejeme hezký odpoledne. Rock for People. Noví interpreti. Slyšeli jste?
2: Robbie Williams.
3: Tady bude.
1: Colors, počkat, Rock for People.
2: Jo.
1: Colors Robbie, dobrý.
2: Ano, dobrý.
1: Hele, toho
2: a teď
1: známe.
2: Jsme na rokáči teda. Zpátky do Hradce.
1: No já se dívám, co bude hrát. Blink 182.
3: To je
1: ty tam budou.
2: Příjemný.
3: To byla moje dětská skate písnička.
1: Ty jsi jezdil na skateu? Z vás někdo jezdil na skateu?
3: No jasně, ty jsi
2: nejezdila? Já jsem taky jezdila. Jako hlavně v sedě teda na skateu. Kopce primárně.
3: Uměla jsi nějaký trik aspoň?
2: Olíčko? Co jsem uměla s takovým
3: tím... Ty jsi uměla olíčko na sedě? Teda v sedě? Jak to vypadalo? Ty jsi musela být zničenou kostrčako malá.
2: Ne, olíčko jsem uměla jenom na takovém tom skateu na dva prsty.
1: Hele, tak za chvilku můžete vyrazit na skate, na nějaký longboard a dneska...
3: No ale počkej, víš, kdo ještě bude na Rock for People? Billy Talent. Ty já tak úplně zbožňuju, Billy Talent.
2: Tak to jsou mý teenagerovský léta.
3: No a já jsem na nich byla, to je teda něco neuvěřitelného. Mám ještě říct, kdo tam bude?
1: Na tu hlavní hvězdu. Velký návrat.
3: Já to neznám.
1: Faith No More.
3: To je, co to je?
1: Tohle. Tak nic, každý jsme měli něco.
3: Ta písnička se jmenuje Krize středního věku. Možná, až mi přijde, tak si to společně poslechneme.
1: Proto je Rock for People. Co mají krizi středního věku? Ale teď kapela, co známe všichni, to a znám. Potom zprávy.
3: Where are you?
1: Here I am. Pochopu.

0: Tak po tomhle mileniálském záchvatu, co jsme si tady všichni prodělali, když jsme se vrátili do skejťáckých let, se podíváme, kde to jede, kde to stojí a potom hned Praha budoucnosti.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, přejeme dobré odpoledne. Komplikace jsou v Dobřížské ulici ve směru na Barandák. Bourala tady 3 osobní auta v prostředním pruhu, zdržení v koloně už od tunelu Mrázovka. Dál popojíždíte také D1 od sjezdu z Pražského okruhu, dál na Mirošovice a také na příjezdu od Průhonic, na Chodov a dál na Záběhlice. Zdržení v této oblasti stále zůstává kolem 20 minut. Popojíždí také D5 od Rudné a Pražský okruh na úrovni Jinočan a Ořechu. A z více auty stále počítejte také v Bubeneckém tunelu směrem na Troju nebo v Dobřížské ulici kvůli dopravní nehodě, jak už zaznělo. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
2: Bezpečnou jízdu kdykoliv a kamkoliv přeje Emil Frey. Objevte spolehlivé vozy Suzuki na našich webových stránkách www.emilfrey.cz.
3: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 69,90. A slunečnicový olej Majola, litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 23.9.
4: On air. Online.
3: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
5: Je 17 hodin, máme pro vás pořad Praha budoucnosti. Přes 20 let se na Palmovce nedalo pořádně nic stavět. Teď čekají tuto oblast velké změny. Ošklivé nádraží a nedostavěný obchodák nahradí moderní městská zástavba, říká architekt, urbanista a také náměstek pražského primátora Petr Hlaváček.
6: Měla by tam být multifunkční čtvrť s parkem, školou, s živým parterem. Předpokládáme zahájení výstavby někdy zhruba za 6 let. A do 10 let by vlastně tam mohli se stěhovat první lidé. Je to u antimonopolního úřadu a ten rozhoduje ty jednotlivé argumenty těch dodavatelů, který se proti sobě odvolávají. Věřím, že se to podaří prostě ještě letos dokončit.
5: Celkově toho ze Staré Libně moc nezůstane. Podle Petra Hlaváčka je to přirozený proces.
6: Tak tady zrovna v tomhletom území počítáme s tím, že tam zůstane to dneska už zrekonstruovaný nádraží a určitá stopa té původní železniční tratě, která bude osou parku, která projde tím územím.
5: Tolik dnešní Praha budoucnosti. Celý rozhovor s Petrem Hlaváčkem o budoucnosti Palmovky můžete slyšet už teď na webu Hit Radio City.
1: V průběhu dnešního večera i noci zůstane většinou jasno nebo skoro jasno, do rána se ochladí na 11 až 7 stupňů v okrajových částech metropole. Dokonce pouze 4 stupně čeká nás velmi chladná noc. Zítra většinou slunečno, jasná, skoro jasná obloha až odpoledne přibývání mraku a teploty 23 až 25 stupňů.

0: dneska prostě hlásíme Full House, a to v tom džinglu. Musíme šéfovi říct, není ještě můj 8letý syn Alex, pozdrav. Ahoj!
1: Ahojte!
2: Ahojte!
0: Ahoj všichni, přátelé, další hoďka před námi. Zahrajeme si něco všichni, celá Praha.
2: Já mám soutěž, kterou tam může hrát i Alex. I vaše dítě.
0: Ale máme dost mikrofonu, máme. Máš tam stoleček?
2: Jo, vleze se ke zprávařce a potom budeš číst zprávy, ale Alexi. Řekni, co je novýho ve světě? Počkej, teď už můžeš?
1: Novýho ve světě je nic.
2: To je konečně, konečně nic novýho. A to jsme čekali.
0: Nahlas to někdo řekl.
3: Hit Radio City.

0: 5 hodin, 9 minut Taylor Swift, minule jsme si pouštěli novou píseň, no ale od té doby se to taky hodně stalo.
1: Fany zprávy, zasmíj se tomu, co se vážně stalo.
2: Mimo to, že dneska je den otevřených dveří v Hitradio City, což znamená, že moderátoři odcházejí a přicházejí,
0: jak se jim zlíbí. Já myslím, že budeme přicházet,
2: ale... Ne. Andrejka se musela odskočit, ale to nevadí, protože máme plnohodnotnou náhradu. Andrejka se vrátí, nebojte, ale mezi tím máme někoho.
3: Já, Alex, jo.
2: Alexi, zahraješ si se mnou tady tu moji hru, to jsem já vymyslel.
3: A sakra.
0: Je to i tedy pro děti, který vezete?
2: Ta hra spočívá v tom, že já teďkon vysvětlím nějaký titulek, co se stalo ve světě, ale neřeknu ho celý. A tvým úkolem a úkolem vás všech i vás, co posloucháte, bude uhádnout, jak tady ten titulek doopravdy skončil. Seš ready?
3: Ne.
2: To je správná odpověď na to, jak na tuhle soutěž musíš šít. V městském kanálu někdo uvízl a vyvolalo to davové šílenství.
3: Jako vám říct, jak to skončilo?
2: No, kdo si myslí, že uvízl v kanále?
3: Babička? Nějaká?
2: To není špatný
3: typ. Z TikToku?
2: To není, jako tvůj táta myslíš?
3: Ne, babička z TikToku.
2: No, to je tvůj táta, no, je babička z TikToku.
0: Celou dobu.
3: Takže tačka.
2: Tačka ne, Domčo, co si myslíš ty?
0: Viděli jste film To? Byl to klaun?
2: Jo, jakože uvízl, to by bylo vtipný. Kdyby ho museli zachránit z toho kanálu.
0: Já tam nejdu, já
2: ne. Ne, ale já jsem volku vyzle, já jdu jenom z dětský oslavy.
0: Ne,
2: zůstaň. Jste viděli ten film. Ne, přátelé, ne. Správná odpověď je žralok.
0: Co?
2: 3,5 metru dlouhý žralok v Jižní Koreji uvízl tam v městském vodním kanálu. Stala se obří turistickou atrakcí. Od 18. září, kdy tam byl poprvé spatřen, už místo navštívilo víc než 600 tisíc lidí.
0: Hustý.
2: Normálně tam se šprajsl 3-metrovej žralok a teďkon tam brázdí ty vodní kanály.
0: Pozor na kanály.
3: Hele, kdyby tam byla babka, tak by tam bylo víc lidí.
2: Pravda, tam bylo 602 tisíc, takže ale co si z toho vem je, že když jdeš na záchod, dávaj bacha, jestli tam není žralok.
3: Jo.
2: Tak a teď konstato půjdeme trošku jinak. Já chci jenom, abyste dokončili opravdu ten titulek, protože to nemáte šanci uhádnout.
0: Dobře.
2: A když to dáte, tak budete hustý. Je to opravdu, či to z českých, napovím vám, je to z českých zpráv. A ten titulek zní Buřty, pivo a film. A pak nějak to končí ten titulek.
0: Buřty, pivo, film. Co myslíš?
2: Buřty, pivo a film.
3: Takže já to vůbec nechápu, jako mám jako...
2: Nikdo to nechápe. Jenom zkus říct, o čem si myslíš, že tady ta zpráva byla v Česku. O nějaký jako aktualitě, která se teďkon děje v České republice. Buřty, pivo a film.
3: Takže se nějaký chlapi v hospodě si dali buřty, opili se a pak se šli koukat na Harryho Pottera.
2: To je, já to chci udělat, to je strašně dobrá aktivita.
0: Super sobota.
2: Já si chci dát pivo s kámo. Kluci, my tři, jak tady sedíme, dáme si pivo, ale samozřejmě jenom 10.
0: Já samozřejmě.
2: A bárky a pak se podíváme na Harryho Pottera. Domčo, máš tip? Já myslím, že to netrumfuji, myslím, že vaše rodina je dokonale reprezentovaná v tento moment.
0: Tak.
2: Bohužel znělo to takto. Buřty, pivo a film, pacienti doma Žlické nemocnice si užili letní kino.
0: Takže to nemělo nic společného s volbama.
2: Bohužel nic, bylo to o tom, že oni už se nemohli dostat dlouho ven, tak jim zprostředkovali letní kino, je to krásná akce.
0: Okay.
2: A teď ale si dáme poslední, mezi tím si dáme pár písniček a vy přemýšlejte ve svých hlavičkách, i ty, Ali, jak dopadl tento titulek. Na Novém Zélandu probíhala soutěž, kterou hodnotil i český rozhodčí. V čem se soutěžilo? Píšte na 777-937-777. Připrav si svůj tip.
0: 777, to jsi to říkal,
2: no, tak jdeme.

0: se po třech dnech vrátím z Ostravy a ona jede za mnou. Krištof na Hit Radio City. 17 hodin a k tomu 16 minut. Měli jste dost času přemýšlet.
1: Fany zprávy. Zasměj se tomu, co se vážně stalo.
0: Vincent tady přečetl několik titulků, řekl, jak končili, ale u tohohle stále tápeme. Co se stalo?
2: Na Novém Zélandu probíhala soutěž, kterou hodnotil i český rozhodčí. V čem se soutěžilo? Tak to zněla má otázka a vypíšete.
0: Například tady mám zprávu, to se nabízí, počítání hobitů.
2: To já počítám teď, jeden, tady je určitě.
0: Alexi, co si myslíš ty, já ti zapnu počkat?
2: On si to umí zapnout?
3: Já si myslím, že ten Čech tam nebude důležitý, to by bylo moc nápadný. Takže... A kdyby to byla nějaká blbost, tak by to bylo taky moc nápadný, takže to musí být nějaký normální sport.
2: Tak jsi to zredukoval na všechny sporty na světě. Skvělá úvaha, ale furt tam ještě nejsme, tak co si myslíš? Myslíš, že to byl sport nějaký?
3: Hod oštěpem třeba.
2: Hod oštěpem.
0: No. Do Austrálie.
2: Hod a oštěpem. A takže český rozhodčí ano, v tom nehrál roli, přiznám se. Hod oštěpem je tvůj tip. Proč zrovna na Novém Zélandě je ten hod oštěpem?
3: Nevím, já neznám Nový Zéland.
2: To je tam, kde se točil Pán prstenů. Znáš Pána prstenů?
3: Neviděl jsem to.
2: Tati!
0: Valím to do něj, jak můžu.
2: Tati!
0: Harryho Pottera už chroustal, teď čekáme na Pána prstenů.
2: No, Harry Potter je lepší. Tak jo, a Domčo, ty si myslíš co?
0: Hele, fakt to bude sport?
2: Ne, to říká malej.
0: Tak já si myslím, že to bude soutěž v pití, jak jsem asi z těch pivních slavností z Ostravy přijel. Něčeho zeleného piva, co pijou na Zélandu?
2: Zelenou, no, Zélandou.
0: A ještě český rozhodčí mě tam hraje v tom nadpise, tak jestli to pivo, ne?
2: Ne, ne, přátelé, byla to soutěž o nejlepší morče světa.
0: Nejlepší, ne největší.
2: Soutěž, ne, nejlepší, ani ne nejhezčí. Nevím, jaký byly ty kritéria, podle kterých ho hodnotili, ale byla to celostátní výstava. O vítězi rozhodoval český rozhodčí, jeho anglická kolegyně, takže vedl, takže měl velkou úlohu. No každopádně upravená a načesaná morčata si přišli prohlédnout stovky fanoušků.
3: Jako furt lepší, než pití piva v Zélandu.
2: To je pravda, ano, tady to je pro rodinnou zábavu.
3: Normálnější. Zábavu,
2: normálnější. Morčata byla vykoupaná a načesaná. Líbila se mi tady věta pana předsedy Novozélandské rady pro morčata, Andyho Lauryho, ano, tento titul existuje a někdo se jim pyšní. Fénování po koupeli trvá přibližně 2 hodiny. Asi, aby si ho neupekl toho
0: to morčátko. Jak velký tam mají
2: morčata? No, nejlepší. Nejlepší. Ne, největší. Tak to je všem.
4: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.

0: dnešní snídaně šampionů na Hit Radio.
1: Prosili jsme vás tady o rady pro moji budoucí švagrovou. Brácha jí požádal o ruku, řešíme doma teďka téma té svatby. A chtěla jsem vědět, co za vás byla na svatbě nějaká zbytečnost, nebo co jste naopak podcenili. A já vám chci předem říct, když se tak koukám na ty zprávy, díky za nic. Ale něco se tam najde.
2: Ne, já teda musím říct díky za ty vaše zprávy, protože obraz vlastně ani ve snu nenapadlo.
1: Petr, hlavně nepodcenit výběr nevěsty, protože pak je celá svatba zbytečná. Šťastně rozvedený Petr.
2: Stačíná. Dobré ráno. Na mé svatbě byl zbytečný ženich. Bohužel jsem na to přišla až o pár let později. To píše Zuzka z Telče.
1: Romča, na mojí svatbě byla zbytečná moje nastávající tchýně.
0: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

0: šestá, Juan Osborne, je tady Andrejka, Vincent Dominik a taky Alex, přátelé. Jestli jste z malého města, což je v Praze většina náplav, nejezděte teď domů, alespoň do komunálních voleb.
1: Já jsem řešil se svojí mámou, protože bydlíme ve stejné výšce, koho budeme volit. No. Máma je úžasná, že ona mě updateuje a zjišťuje tu situaci. To znamená, že mi vždycky napíše nějakou stranu, pak se potká na ulici s někým jiným. Jo. A vlastně to jako zpochybňuje, ale drží to. Jenom jednou se jí stalo, že mi řekla špatnou stranu, že se to spletla. Takže prosím, jenom dávejte pozor, až pojedete domů. Ty jedeš do Náchoda volit?
2: No já tam už nemám svoji trvalou adresu, takže ne.
0: No proč o tom mluvím? Protože přesně si popsal situaci, tam se neřeší v těch regionech nic jiného teď. A já, když se vrátím do Orloví, já nevím, koho tam teď jako... Oni mi to jenom popisujou s plamenem v očích. Ale kdo? Jak?
2: Sršej.
1: Dej na maminku. Maminka má v tomhle pravdu.
0: To je pravda.
1: V komunálních volbách prostě poslouchej mi maminku.
0: Tak já přijedu přímo na té volby, zeptám se, podívám se na mámu v té volební místnosti.
3: No, dami, hoď tam tohle. Ano, mami, jako a koupíš mi zmrzinu.
0: Mojí mámě není 80 a jí mě není 6.
1: Poslouchej maminku.
0: Číslo 6.

0: Za chvilku 6:45, Guru Josh Project. Hezký, krásný zářijový den. Stále ještě.
1: Tak přátelé, až se zase, spíš milé dámy, až se zase budete rozhlížet po svém budoucím ženichovi, dávejte pozor a pořádně ověřujte, protože byste taky mohli přijít zkrátka, protože taková 27letá kráska z Floridy se zamilovala do svého dědečka. Na první pohled pohledný miliard.
0: A věděla to?
2: Počkej, jakože reálně, konkrétně do svého dědečka.
1: No, nevěděla, zamilovala se do na první pohled pohledného miliardáře.
2: Oh.
1: A při důkladnějším zjišťování zjistila, že je to její dědeček.
2: To je škoda, to víš, ale holka to má dobrý, protože jestli ho chtěla kvůli těm prachům, tak stačí jenom počkat a eventuálně se k ní stejně dostanou.
0: Zředí.
3: Hit Radio. Každý má svoji srdcovku.

0: čtvrtou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
1: Když jde o zdraví.
2: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
0: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/pojďte k nám.
3: Hit Radio. Hit Radio.

0: Kauflandu najdete vše pro váš rodinný nákup. Například Bohemilk, plátkový sýr, 100 gramů za 24,90. Ariel, prací kapsle nebo gel, různé druhy za 399,90. A Bref, WC blok, různé druhy za 59,90. Až do 6. října. Kaufland.
1: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
2: Dominik a Vincent ještě neřekli poslední slovo. Vlastně oni ho nikdy neřeknou. Odpolední show hit.

0: Na Hit Radio City dneska kompletní sestava a do toho Eva Farna. Loučíme se za chvilku šestá.
1: Loučíme se, já se teda loučím i s přátelstvím s Evou, protože zjistí, že jsem lhala a že ten tenis zase tak dobře neumím.
2: Počkej, já jsem tady nebyl, co se stalo s Evou? Připomeň to mě a posluchačům.
1: Já jdu hrát tenis a mám pocit, že si mé okolí myslí, že jsem zdatnější než ve skutečnosti.
2: A ty jdeš hrát s Evou Farnou tenis?
1: Jo.
0: Ona to chce dokonce Eva naučit, protože Andrejka, co zase lhala, nebo každý takhle lžeme o něčem, jako že ovládáme, jako herci, když říkají, že jezdí na koni.
2: No, ale buď šetři tu Evu, víš, že teď konce je unavená.
1: No, však já ji pošetřím.
0: No, pošetřete si to.
2: A vás šetřit nebudeme, už nikdy. A už vůbec ne zítra. To se odtří.
3: Hit Radio City.
4: Zlepši si náladu.

0: si náladu.
1: Sleduj Hit Radio na Instagramu.
0: Zlepši si náladu.
1: Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, dobré odpoledne. Kolony nepolevují na příjezdu po D5C na úrovni Rudné a pak na Pražském okruhu na úrovni Jinočan. Z více auty stále počítejte také na Barandáku a v Dobřížské ulici směrem na Smíchov. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od úterý v Lidlu mleté maso Mix 1 kg za 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A z aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0 litru za 89,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio.
2: Je 18 hodin, dobrý podvečer, u zpráv přeje Lucie Daňková. Sněmovna zahájila odpoledne běžnou debatu o opozičním pokusu o svržení koaliční vlády. Předtím se ve vystoupeních střídali politici s přednostním právem. Jejich projevy vyplnili od úterního zahájení schůze celkem 13,5 hodiny čistého času. Převažovali zástupci kabinetu a koalice. Teď vystupuje většinou opozice, schůze se může protáhnout až do čtvrtka. O přízeň voličů se v komunálních volbách ucházejí tisíce kandidátů po celé republice. Jejich počet se ale mezi jednotlivými městy výrazně liší, doplňuje mluvčí statistiku Jan Cízlar.
3: Největší výběr budou mít voliči tradičně v hlavním městě Praze, kde je pro komunální volby zaregistrováno 1060 kandidátů na 24 kandidátních listinách. Vůbec nejvíce kandidátních listin, celkem 30, bylo zaregistrováno pro volby v obci Kateřinice na Vsetínsku.
2: V tomto případě jde o lidi, kteří kandidují sami za sebe. Každou kandidátní listinu proto tvoří pouze jeden samostatný kandidát. Nákupy z čínských e-shopů nejspíš opět podraží. Evropská unie přidává další poplatek ve výši 2 eura za každou celní položku. Uvádějí to Seznam zprávy, podle kterých by k navýšení ceny mělo dojít ještě před vrcholem vánoční sezony. Hokejisté Sparty budou zítra v předehrávce 7. kola Extraligy proti Českým Budějovicím usilovat o premiérové body na domácím ledě v sezóně. Svěřenci trenéra Patrika Augusty mají zatím ze 6 zápasů pouze 2 vítězství. Naopak Motor naposledy v Praze uspěl v lednu 2022.
0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
2: Večer a v noci jasno, polojasno, ranní minima 14 až 9 stupňů, po uklidnění větru kolem 5. V oblasti Českomoravské vrchoviny a ve Frýdlanském výběžku zůstane větrno nejen v noci, ale také zítra. Jinak nás ale čeká hezký den, jasná, polojasná obloha, během odpoledne místy přibývání mraků 20 až 25 stupňů.
4: Krásný dobrý večer, 3 minutky po 18. s vámi už Lea a uděláme si ten večer krásně pestře barevný. Plný skvělých songů 80. 90. až po milénium. Tak prosím vás, Skipman, John, právě teď volume doprava a jdeme na to. Hit Radio.

Can Wait. Sandra právě teď z Eteru Hitrádia 10 minutek po 18. Krásný dobrý večer. S vámi Lea. Včera jste slyšeli možná někteří z vás, co jsem měla za příhodu, nehodu a tak podobně. Zůstala jsem viset na D1. Naštěstí všechno dobře dopadlo. Do Prahy jsem se dostala kolem půlnoci, takže dobrý. Dneska jsem tady s váma, tak doufám, že si ten dnešní středeční večer užijeme, protože polovina týdne je za námi, polovina týdne před námi a k tomu skvělá muzika. 80, 90 až po milénium. Co víc si přát? Dejte mi vědět, jestli už máte padla v práci, nebo naopak někdo startujete noční šichtu. Já se vám postarám alespoň do 21. hodiny o playlist. Fireworks, Roxette, právě teď. A pak trošku zpomalíme a dáme si takovou pomalejší hezkou píseň Mad World. Jsme Hit Radio.

0: I tohle vám hrajeme. Hezký dobrý večer, 7:03. Za chviličku pokračujeme dál. Lauryn Hill, Bon Jovi a nebo opět a Radeček.
1: Hit Radio City. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. A Pilsner Urquell, půl litru, jen za 25,90. Albert. Dle srovnání 23.9. Hit Radio.

0: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams. Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Večer, Praha z éteru Hit Rádia. Hezký dobrý večer, poslední zářijový den tohoto roku 2026. Chápete to? Už jenom 3 měsíce a bude tady rok 2027. Budem slavit Silvestra a to tady taky budu z éteru s vámi. Každopádně pokračujeme dál, protože před námi je spousty skvělé muziky, jako třeba tohle. Dario G. Kdo by ho neznal? Typicky melodický songy, taneční, bokem doprava, bokem doleva, takhle při středě, to už je takový malý pátek, ne? Tak dejte vědět, jak jste na tom, většina z vás píše, že už jste z práce doma, dokonce tady napsala Lenka, ahoj Leonko, mě teď startuje noční šichta na benzínové stanici směr D1 Brno, tak hraj krásně, ať nám to tady rychle uteče, no já už neumím dneska ani mluvit normálně, tu pusu si zalepím a budu vám hrát jenom skvělou muziku. Tak klidně pište dál, co děláte, kde se nacházíte, odkud posloucháte a vychutnejte si tenhle skvělý song.

0: Sme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
1: Hezký dobrý večer, 19. hodina je tady, ještě dvě hodinky budeme spolu hrát ty nejlepší hity 80. 90. až po milénium. Pokračujeme.

0: Krásný dobrý večer, 19 hodin 10 minut. K tomu my pokračujeme dál nejlepší hity 80. 90. let. Pečo Boys dozněli, ale co bude teď? Nechte se překvapit.
1: Hit Radio City.
0: Vzdálená. Kdo by tohle neznal? Tak volume doprava, jdeme zpívat. Užijte si ten dnešní večer a zdravíme paní Karin.

česká rocková klasika, taková romantika vzdálená. Hit Radio Classic stále s vámi. Tak je, Lea, přeju vám krásný dobrý večer, 7:15 aktuální čas. Před námi U2, With or Without You, nebo Spooks a taky Avril Lavigne. Spousty skvělé muziky, tak pokračujeme dál. Mluvení bylo dost.

Posloucháte Hit Radio, s vámi taky Lea, krásný dobrý večer. You too, with or without you, s tebou nebo bez tebe, to my to tady nedáváme bez vás, našich posluchačů, tak v muzice budeme pokračovat dál, abychom vám udělali co největší radost, protože před námi je jedna z nejvýraznějších tanečních klasických devadesátek, Robert Miles a jeho ikonické Children. Skladba, která v roce 1995, to už mi bylo 10 let, pomohla definovat takzvaný Dream House, jak se říkávalo, tak slumte svět kolem sebe, přidejte trošku hlasitosti a užijte si tuhle píseň právě teď.

0: Posloucháte Hit Radio 30. září, poslední zářijová středa, tak prosím vás, někdy stačí na chviličku jenom zpomalit, nechat všechno kolem sebe jen tak plynout a ponořit se do světa hudby. Do takové hudby, kterou vám servírujeme právě teď, protože za chviličku Support Lesbians nebo Elton John a taky Mojo a nebude chybět ani Tony Braxton. Počkejte si na to.
1: Hit Radio City.

0: can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read through.
1: Jedeme, nezastavujeme. Věděli jste, že Depešáci, takzvaně Depeche Mode, původně začínali jako parta kluků z Basildonu, kteří hráli hlavně na syntezátory. Jejich název si dokonce vypůjčili z francouzského modního časopisu, takže to vlastně je trošku móda, trošku elektronika a nakonec jedna z největších kapel historie, kterou prostě zbožňujeme, my tady rádi pro vás hrajeme, tak Depešáci právě teď jenom a jenom pro vás. Hezký večer.

0: Moji milí, pokud milujete devadesátky tak jako já, tak rozhodně si počkejte na pecku, která bude za malou chvilku Bailando a Luna, taky Outcast, Hey Ya. A kdybyste devadesátky chtěli poslouchat pořád, tak my máme takové bratrské Hit Radio neboli sesterské Hit Radio 90, tak si to vyzkoušejte. Naladíte ho přes aplikaci Radia.cz nebo přes webovky Hit Radio 90 a taky v dabovém vysílání, tudíž i v dabovém vysílání v nových autech. Vyzkoušejte, nebudete litovat, stojí to za to. Za chvilku jsme zpátky.
1: Hit Radio City. Nový podcast o fenoménech 90. let. Vypalovačka. Nostalgie přenesená do současnosti. Hledej na YouTube, Spotify a hitradio90.cz. Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Je středa 30. září, poslední středa letošního září. Jo, je to tak. Léto už je definitivně za námi, bohužel, a podzim se pomalinku blíží, klepe nám na dveře, ale my si ještě můžeme vlastně tenhle poslední zářijový večer, tuhle tu středu, pořádně užít, tak si udělejte pohodičku, na chviličku vypněte starosti všedního dne a nechte hudbu, ať prostě udělá, jak bych to řekla, z obyčejné středy trochu hezčí večer.

0: Milénium a pak vám konečně teda řeknu dobrou noc. Budu se na vás těšit v pátek večer, budeme spolu usínat, druhý den spolu budeme vstávat. Parádička! A to na víkend, toho pro vás chystám strašně moc. Spousty dárečků, skvělé muziky, tak jak to znáte. Teď už ale dobrou noc.
1: Hit Radio City.
2: Zlepši si náladu.

0: To nejlepší z 80. let. Hit Radio 80. Na našem webu i v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

tě ladí.

0: zlepši si náladu.
1: Hit Radio City.